Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Dakota. Je vais te faire. Je vais te faire. Co ti našle, hačku daj.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Krokodýlem si užíváte Hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech a tady u nás na jihu Moravy jsme vytřídili tisíce tun elektroodpadu. Naplnil by tento odpad vlak s desítkami vagónů. Ano, Jihomoravané v roce 2025 vytřídili tolik elektroodpadu, že by s jeho pomocí nákladní vlak s více než 30 vagónů naplnili až po okraj. K recyklaci odevzdali téměř 2,3 tisíce tun vysloužilého elektra a svůj region tak zařadili na nejúspěšnější místo. Díky za to, palec nahoru, přijďte dál, má to smysl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: And I'll write your name.
1: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

Student z Brna daroval bráškovi kostní dřeň a to je velká oběť a samozřejmě docenění obrovské a my jsme za to rádi a i prezident děkoval. Ano, 8 statečných dětí si převzalo ocenění za to, že neváhali a pomohli. V Brožíkově síni zaznělo 8 vítězných příběhů. Jedno oceněné dítě pochází také od nás z Brna, což je skvělé. Díky za to, že pomáháte a my vám posíláme další hit.

0: Děkujeme vám, děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

žerou prvý, nebo amatér. Kopce byly, jsou a budou vždycky fér. Jestli chceš zážitek, co nemá zápory, pak každý.

hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: nejlepší poránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší poránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: 5 hodin 30 minut k tomu. Dobré ráno. Dobrý den, milí krokodilové. Písnička z filmu Flashdance za námi. Jsem si tak jako říkal, když se to ozývalo, by bylo pěkné dát si rozcvičku v tomhle tempu a rytmu. No, to po vás asi nikdo nechce, ale co po vás asi někdo chce, to je možná vstávat. Ano, už bychom měli, teda pokud máte naplánováno v tomhle čas stávat, pokud až na 7 máte nataženého budíka, no tak nezbývá než závidět. 11. června, to je právě dnes. Bruno dneska slaví svůj svátek. Fotbaloví fanoušci se taky těší, dneska začíná fotbalové mistrovství světa. Je teda pravda, že je na druhé straně zeměkoule od nás, takže s těmi fotbalovými časy to nebude úplně optimální. Například přesně zítra touhle dobou už se bude naše utkání s Jižní Koreou, to první, chýlit ke svému konci, protože se hraje o 4 hodin ráno. Ano, máme se opravdu na co těšit. Doufáme, že to dneska klapne, během chvíle probereme počasí, silnice, ty můžeme zmínit velmi zběžně, protože v téhle chvíli, pokud se dobře dívám, tak nemáme hlášeno v podstatě nic, co by stálo za zmínku. Já jsem teda v Kuřimi u základky tam u přechodu viděl jeden kanál, respektive výkon kanálu mimo, ale tak bylo to tak u krajnice, že na to najít to musí být opravdu umění. Ale dejte pozor, máme tam mokro, krásně nám zapršelo, bude se to všechno zelenat, tak je to pěkné. Tak dobré ráno, dobrý den.
1: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 5 hodin 39 minut k tomu, jak dnes má být, jak bude, tak sem tam se nám objevují přehánky, ty jsou ale v téhle chvíli na severu kraje. Co se týče teploty, tak teplota jako v téhle chvíli není úplně nějak zásadně vysoká, máme to někde kolem nějakých 10 stupňů. Odpoledne bychom se měli ale dostat na stupňů možná i 18 a sem tam nám možná spadne nějaká kapka, ale rozhodně to nebude nic přívalového, ale pro jistotu raději deštníky sebou. Dobré ráno.
2: Prázdninové Brno, příměšťáky Bruno.
3: Jedinečné příměstské tábory v Bruno Family Parku si vaše děti zamilují. Bohatý program, tematická zaměření a zážitky každý den. brunofamilypark.cz.
4: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Dobou už bude dohráno naše první utkání.
1: Tak vás budeme informovat. Teď máme první dnešní zprávy. Brněští celníci odhalili tiskárnu na padělání obalů cigaret, víc už za chvíli.
0: Co dáme po šesté? Billyho Joela. Bude i David Guetta, Alphaville a Ava Max. A chystám i Evu Farnou. Co na nás pro dnešek nachystala matička příroda, tak dneska bude převládat proměnlivá oblačnost a během dne se můžou vyskytnout přehánky. Na některých místech možná trošku větší. Jinak více přeháněk očekáváme během odpoledne. Večer nám srážky ustanou. Odpolední maximální teploty do 20 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnští celníci odhalili tiskárnu na padělání obalů cigaret. Zadrželi tři lidi. Škoda na spotřební dani by při uvedení padělků do distribuce přesáhla 406 milionů korun. Škoda ale byla zřejmě vyšší. Podezřelí mohli vytisknout nejméně 21 milionů obalů cigaretových krabiček.
2: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Ve Znojmě se včera jako součást celoročních oslav od 800 let od povýšení na Královské město otevřela výstava s názvem Tváře města Znojma. Lidé mohou do 7. listopadu vidět například více než 500 let starý hedvábný prapor města, originál listiny z roku 1226 i další listiny a rukopisy.
2: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
1: Třebíč bude opakovat aukci stavebních pozemků v Nehradově. Z 20 město zatím prodalo 7. Vyvolávací cena je přes 5,5 tisíce korun za metr čtvereční. Elektronická aukce posledních městských pozemků určených na stavbu samostatných rodinných domů bude od 17. do 20. srpna. Nejlepší český zápasník MMA Jiří Procházka se po poslední porážce v elitní světové organizaci UFC rozhodl ukončit dlouholetou spolupráci s trenérem Jaroslavem Hovězákem. Podle Procházky mají více přátelský a rodinný vztah nežli profesionální a tak nastal čas se posunout dál.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice. Čerstvá nehoda je v téhle chvíli na D1, kilometr 195 ve směru na Vyškov. Bouralo tam osobní auto s dodávkou, na místě je blokovaný levý jízdní pruh, kolona má zatím v téhle chvíli 2 kilometry. Pozor, na Žďársku v Novém městě na Moravě, poblíž křižovatky s Jánskou, komplikuje provoz nehoda. Blokován je jeden jízdní pruh. Jinak nám ta doprava začíná pomaličku housnout a zpomaluje to samozřejmě ve směru k Brnu, kolem Lipůvky a taky D1, třeba už kolem Popůvek, tam naberete nějakých 4-5 minut zpoždění. Tak šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Máme 4 minuty po 6. hodině ranní a přejeme vám dobré ráno.
1: Hezké ráno a máme pro vás taky pozvánku na páteční velkou jízdu Brnem s krokodýlem. Podrobnosti už brzy, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Abyste lidi potěšili, musíte se s nimi dělit o svoje starosti, ne o radosti.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 12 minut tomu, pojďme se podívat na dnešní den, co přinesl zajímavého. Z hlediska kultury to zásadní bylo u nás v českých zemích. V roce 1881 bylo poprvé otevřeno Národní divadlo premiérou Smetanovy Libuše. V roce 1888 v Malém sále Měšťanské besedy v Praze byl založen Klub českých turistů a dvakrát sport ještě. V roce 1949 Emil Zátopek v Ostravě překonal světový rekord v běhu na 10 kilometrů. A v roce 1911 byl založen fotbalový klub FC Viktoria Plzeň. Pojďme do světa. Například v roce 1496 proběhl Kolumbův druhý návrat z Ameriky do Kádizu. V roce 1798 Napoleon obsadil Maltu. V roce 1901 Nový Zéland anektoval Cookovy ostrovy. V roce 1955 při proslulém závodě 24 hodin Le Mans došlo k největšímu neštěstí v historii motorsportu, když v důsledku hromadné srážky zahynul jeden závodník, 83 diváků a dalších 180 lidí bylo zraněno. Kdo dneska z těch známějších slaví narozeniny? Například tady mám doktora Hause, tedy jako filmová postava, ale ten herec Hugh Laurie dneska slaví 67. narozeniny. Herečka Miroslava Šafranková slaví 68. Herec Petr Kostka slaví narozeniny 88. A jak ho nazvat? No, asi jinak než rychlobruslařská kometa, to asi nejde. Metoděj Jílek, rychlobruslař, dneska slaví 20. narozeniny. Kdo dneska slaví svátek, tak je to Bruno, ale třeba také Barnabáš. No a pranostika praví o svatém Barnabáši, bouřky často straší. Jinak prší-li na Barnabáše, bude úroda na vinicích. Dneska trochu sprchnou tma, tak snad se víno urodí. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
2: Krokodýl.

0: Pokud právě vyplouváte, milí krokodýlové, z řeky snů, o které zpíval Billy Joel, tak vyplouváte přesně 10 minut před 6:30, kdy má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
1: A tam jde předpověď počasí.
0: Jak máme venku? Sem tam mraky, sem tam sluníčko, jinak během dne se můžou vyskytnout přehánky, ale večer ty srážky budou ustávat a nejvyšší odpolední teploty by měly být mezi 17 až 20 stupni.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. V technologickém parku v Brně dnes proběhne poklepání základního kamene stavby budovy D. Nabídne zázemí pro technologické firmy, výzkumné týmy i inovativní společnosti. Žďár nad Sázavou investuje do rekonstrukce kotelny Libušín 215 milionů korun. Nově vytvořená teplárna by měla zcela převzít zásobování teplem ve městě od topné sezony na přelomu let 2027-28. Dárců krve v Česku ubývá, není dostatek lidí, kteří krev začínají darovat a starší dárce musí nemocnice vyřadit kvůli věku. Na problém včera upozornil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, krev včera daroval i prezident Petr Pavel. Olympijský vítěz Martin Fuchsa pojede na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice, které začne dnes 3 disciplíny. V Portugalsku nastoupí do kilometru i pětistovky na singlu a s bratrem Petrem do závodu double kanoí na olympijské pětistovce. Takový je přehled zpráv, hezké ráno.
0: 8 minut a bude 6:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Rádio Krokodýl.
5: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
6: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
5: A proč?
6: Mrknout se na auto.
5: A proč?
7: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
12: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Marian a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: Víme, co se zítra bude dít. V městě Brně čeká nás velká jízda Brnem na kolech, bruslích, koloběžkách, longboardech, jednokolkách za hudebního doprovodu Rádia Krokodýl.
2: No, startujeme z ulice Tkalcovská v centru Brna, projdeme labirintem starých Židenic a poté celé Černovice až na Famňerovo náměstí. Odtud se budeme vracet, ovšem jinou cestou, opět zpět na místo startu.
1: Tak vezměte kámoše, dobrou náladu a přijde si užít pohodový večer. Sraz je prosím vás zítra v 19 hodin a 30 minut u Alberta na ulici Tkalcovská.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Brní doprava vázne ve Slatině před křižovatkou ulic Řídská a Tuřánka. Úseku 2,5 kilometru se už jede pomalu ze Svitav do Brna v Lipůvce. Doprava vázne na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Momentálně v úseku mezi Kývalkou a 196. kilometrem. Jinak je provoz na jižní Moravě zatím plynulý. Pro Rádio Krokodýl z globální stánce Kuptilšar.
1: Kubo, děkujeme. Pojďme se také ještě podívat do linky řidičů, kde máme potvrzení informace o D1.
4: Ahoj, Alex, klasika už od 5:50 asi. Za autodromem D1 zase na Brno, tak to tady stojí, levé jede, kamiony stojí, teď už teda popojíždí trošičku, maličko, uvidíme, jak dlouho to bude. Pevný nervy.
1: Ano, pevné nervy, 195. kilometr D1 ve směru na Vyškov. Bouralo osobně auto s dodávkou, auta stojí po nehodě u Krajnici, ale počítejte i nadále s kratším zdržením.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 5,5 minuty po půl sedmé, jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Řečkovicích se ptáme, proč dávají muži ženám kytky.
3: Protože musí se zalívat kombičkou, protože mají oslavu. Kytky jsou krásné. Holky jsou krásné.
4: Aby oni byli krásné. A to se dává na oslavu.
5: K narozeninám. Protože holky mají rádi.
6: Na svatbě mě nám házejí kytičku házelina.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýl.

0: Andrex Golden na rádiu Krokodýl, 5:30 na 7. Venku máme nějakých 12 stupňů, dneska přes 20 nečekejme. Sem tam se vyskytnou přehánky, ale večer ty srážky budou zase ustávat.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Pěkné ráno. První ročník týdne invazních druhů pořádá Agentura ochrany přírody a krajiny. Chce tak upozornit na nepůvodní rostliny, živočichy i houby. Do Česka se dostaly z jiných částí světa. Nemají tu přirozené nepřátelé, proto se množí rychleji než domácí druhy. Děti z chudších rodin čelí výrazně vyšším zdravotním rizikům než jejich bohatší vrstevníci. Mají vyšší riziko nadváhy i například výskytu depresí. Vyplývá to z dat mezinárodní studie. Dozorčí i správní rada knihovny Václava Havla jsou kompletní. Do správní rady byl zvolen mimo jiné hudebník Michal Kocáb a egyptolog a senátor Miroslav Bárta. Nový předseda správní rady se zatím se spoluzakladatelkou knihovny Dagmar Havlovou nesetkal, jsou ale v kontaktu. Studie, která podrobně zhodnotí výhody i rizika zvažované stavby rychlobruslařské haly ve Žďáru nad Sázavou, by podle očekávání tamní radnice mohla být hotová přibližně do 10. července. Zpracování studie zadal kraj Vysočina. Memorandum o spolupráci se státem projedná žďárské zastupitelstvo dnes. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně, na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
6: Pivnice Nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne, Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte hladince popřát, těšíme se na vás.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
12: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
14: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: krokodýl. O mužích. Jen dobře.
1: A to jako jde?
2: Většinou se daří.
1: Tak o mužích to se uvidí právě od zítřka, nebo respektive ode dneška, protože startuje fotbalové mistrovství světa a to utkáním domácího Mexika s jeho Africkou republikou. Na den přesně po 16 letech tak dojde na reprízu zahajovacího zápasu šampionátu z roku 2010. Výkop utkání je v 21 hodin našeho času. No a zajímavostí tohoto šampionátu je například to, že se na mistrovství světa představí 7 bratrských dvojic a ve 4 případech dokonce reprezentují sourozenci 2 různé země. V základních skupinách na sebe ale nikdo z nich nenarazí. Pokud k tomu dojde v pokročilé fázi turnaje, bude to určitě pikantní podívaná. Nás ale zajímá v první řadě, jak si bude vést český tým. Naši fotbalisté vstoupí do šampionátu už zítra velmi brzy ráno, a to zápasem s Koreou, který startuje ve 4 hodiny. Hráči se budou muset vyrovnat s těžkými podmínkami v Mexiku, především s nadmořskou výškou téměř 1600 metrů. Až se tady zítra ráno sejdeme, tak vám řekneme, jak to vypadá.
2: Budem nevyspaní chlapy.
1: Chudáci.
0: Rádio Krokodýl. O mužích. Jen dobře. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: DJ Anton Majšerín, Radio Krokodil, 2 minuty před 7 hodinou raní.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Radio Krokodýl.
3: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pohodový čtvrtek zveme vás dnes do divadla. Mimí divadlo Plavba za duhou nabízí divadlo Radost v 16.30.
2: Radio Krokodýl.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
0: 3/4 minuty a bude 7 hodin. Přejeme dobré ráno, máme pro vás další zprávy. Katko, o čem pak?
8: Hokejové mistrovství světa by se mohlo vrátit do Česka v roce 2031. Podrobnosti za chvíli.
0: Po 7 Nike & Glide. Gala. A taky Olga Lounová. Jak to vypadá s počasím, co se týče teploty? Brno hlásí 12 stupňů, Vyškov 11, Břeclav 10, Znojmo taky 10, ve Žďáru nad Sázavou 8,5 stupně. Odpolední teploty by se měly dostat na hodnoty 17 až 20 stupňů, ale k tomu sem tam přeháňky.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Je 7, pěkné ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: Brněnský dopravní podnik přichystal pro fanoušky historie MHD na sobotní dopravní nostalgii novinku premiérové jízdy trolejbusu 9TR. Vůz z roku 1980, který byl vyřazený v roce 1996, vyjede po náročné a několik let trvající renovaci v dílnách dopravního podniku.
2: Rádio Krokodýl, Vyškovsko,

0: Zájem o uspořádání šampionátu potvrdil sekretář českého hokeje Jan Černý. Svaz už také odeslal Mezinárodní hokejové federace dopis potvrzující zájem turnaj uspořádat. Oficiálně zatím Česko nemá konkurenta.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně se bouralo na Hradecké ulici na cestě z centra u Řečkovic. Projíždí se ale zatím bez zdržení. Kilometrová kolona je už na Poříčí do centra před Vídeňskou. Doprava vázne na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od exitu 168. Navíc pozor na 95. kilometru před zúžením, kde bouralo osobní auto a dodávka. Projíždí se tam ale bez omezení. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kup Tilišar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jsou 2:30 po 7 hodině ranní a během chvíle budeme hrát o 2 vstupenky na film s názvem 5 švestek.
1: Budeme soutěžit s brněnským Hantecem, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Ptej se kolegyně v práci Petry, co pak si dostala od manžela k 10. výročí svatby? Ona je zavede k oknu a ukáže, vidíte tamhle na parkovišti to bežové Porsche? Tak přesně v tom odstínu mi dal 10 kapesníků.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 9,5 minuty. K tomu možná někomu změníme plány na sobotu 13. června, protože v ten den v 18 hodin se bude promítat v kině Lucerna film s názvem Pět švestek. A my právě v téhle chvíli nabízíme dvě vstupenky na tohle představení.
2: Za soutěžit se s námi můžete právě teď na lince 603 103 103, tak volejte studio Krokodýla, no a Ženek představí dnešní otázku.
3: Gomede, co to je rola v Kénigu?
1: Rola v Kénigu. Koho pak se ptáme? Krokodýl, dobrý den.
4: Ahoj, tady Katka.
1: Ahoj, Katko. Víš, co to je rola v Kénigu?
4: Ještě je rola.
1: Rola v Kénigu.
4: No, něco ve městě, ale...
1: Nápověda, jo? Poslouchej dobře, zazní to tam určitě.
5: Nádraží v Králově Poli, Brno.
6: Něco v Králově Poli? Prodejna v Králově Poli?
5: Nádraží v Králově Poli.
1: Takže...
4: No, nádraží v Králově Poli.
6: Že by?
3: Rola v Kénigu je nádraží v městské části Královo Pole.
1: Byla ses tam teď někdy podívat?
4: Nebyla, ale vím, že je nové. Ještě jsem tam nezavítala.
1: No, já jsem tam tudy jezdil, když to bylo starý, když teďka je to nový a musím říct, že to nejkrásnější nádraží. Jako, vejdeš na nádraží a tam to voní, dovedeš si to představit?
6: Uvidíme, jak dlouho, ale...
4: No, to ani ne.
1: No ne, tam
4: nádraží.
1: Od té doby, co to jako odevřeli, to tam voní furt, jestli do té klimy tam dávají nějakou vůni nebo
6: jo,
1: co.
6: Jo, takhle.
1: Je to tam pěkný, čistý, jako fakt hezký.
6: Tak víte, kam o víkendu na výlet.
1: Prosím tě, ale ty jdeš o víkendu na film Pět švestek. Gratulujem.
6: Blahopřejeme.
4: Super, děkuji.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Tak tohle byla Taylor Swift tady u nás na Radiu Krokodýl. 7 hodin 17 minut, to je přesný čas. Čas, kdy má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
1: A to Tunde nám prozradí, jaké nás čeká počasí.
0: Bude trochu teplej, než je tam teď, když žádný velký pařák dneska nebude. V Brně máme v téhle chvíli 12 stupňů, odpoledne bychom neměli měřit víc než 20. Převládat bude proměnlivá oblačnost a sem tam se vyskytnou přehánky. Na večer ale budou zase ustávat.
2: Radio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. V Kanicích na Brněnsku se dnes koná den otevřených dveří archivu bezpečnostních složek. Umožní nahlédnout do běžně nepřístupných prostor a seznámit se s činností instituce, která uchovává dokumentární dědictví bezpečnostních složek 20. století. Prezident Petr Pavel se dnes odpoledne setká s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Předmětem jednání bude otázka dlouhodobé stability financování českého zdravotnictví, podpora paliativní péče nebo řešení nedostatku lékařů. Americká armáda dnes nad ránem oznámila, že dokončila další kolo úderů proti Íránu. Cílili na protivzdušnou obranu, průzkumná zařízení či komunikační techniku íránské armády po celé zemi. Írán zaútočil na americké lodě v oblasti. Rovněž oznámil úplné uzavření Hormuzského průlivu. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel proměnila i svůj druhý start v letošním ročníku atletické diamantové ligy ve druhou příčku. Halová mistryně světa včera v Oslo zopakovala umístění z Říma. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
2: Zdravý krokodýl. Zdravý krokodýl. Každý den rady a tipy pro zdravý životní styl na rádiu Krokodýl.
3: Zastavte se na chvíli. Vypněte svět kolem. Uvolnění těla i mysli, vědomý dotek a hluboká relaxace pro muže, ženy i páry. Individuální a diskrétní přístup, kde si dopřejete klid a rovnováhu. To jsou tantrické masáže Sisi. Objednávejte se na sisi@masaje.cz.
4: Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do Moravského krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Promoravský kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
7: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute. Na odlety v červnu a červenci.
6: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
11: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
12: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
13: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na rakousko-moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
14: Je dobré mít se o koho opřít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Poslouchám rádio Krokodýl.
1: Vyplatí se poslouchat Krokodýla, protože máme pro vás vždycky něco navíc. Máme pro vás pizzu, nejenom pro vás, ale taky pro vaše kolegy. Stačí nám napsat, kde právě Krokodýla posloucháte. Jak jste v kanceláři, na stavbě, v obchodě, v dílně. Musíte nám napsat, odkud jste, kolik vás je a proč bychom měli přijet právě za vámi.
2: A právě tyto informace pošlete na e-mail studio@krokodil.cz. Pak za vámi s pořádnou pizzovou nadílkou přijede nejen naše krokohlídka, ale i Ital Piero Caruso z Caruso Pizza.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Jakub.
4: Pěkné ráno pro všechny posluchače rádia Krokodýl. V Brně se bouralo na Hradecké ulici na cestě z centra u Řečkovic. Projíždí se ale zatím bez zdržení. Kilometrová kolona je už na Poříčí do centra před Vídeňskou. Doprava vázne na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od exitu 168. Navíc pozor na 45. kilometru před Zúžením, kde bouralo osobní auto a dodávka. Projíždí se tam ale bez omezení.
1: Nehodu máme hlášenou z Líšně, křižovatka ulice Rovnická Žarošická, tam motorka srazila chodce, je to i se zraněním. Počítejte se zdržením v kolonách v obou směrech.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 5,5 minuty po půl osmé, jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Králově Poli se ptáme, proč má televize dálkové ovládání.
3: Protože tam jsou takový čudlíky na tom ovladaču, aby se ta televize mohla zapnout a je tam taky totiž elektrika. Protože kdyby nebylo dálkové ovládání, tak by vůbec nejela.
4: My máme dálkové ovládání na televizi, aby jsme si třeba mohli přepínat programy a zapnout ji, aby jsme nemuseli stávat z gauče.
1: Kdo má u vás doma na starosti vyměňování baterií v dálkovém ovladači?
2: Tak určitě manžel.
1: Proč určitě?
2: Jako všechno.
1: Děláš doma něco ty?
2: Samozřejmě, že ne.
1: Budu velký, budu horákem.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýl.

0: Pompej na rádiu Krokodýl 5 minut před 7:45. Jak pak máme venku? Teplota necelých 13 v Brně, ve Vyškově necelých 12, v Břeclaví těch 12 mají. Ve Znojmě hlásí 11 stupňů, v Jihlavě 10 a ve Žďáru stupňů 9. Odpolední teploty v rozpětí 17 až 20, během dne na řadě míst přehánky. Večer ale ty srážky budou ustávat a oblačnosti ubývat.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. V technologickém parku v Brně dnes proběhne poklepání základního kamene stavby budovy D. Nabídne zázemí pro technologické firmy, výzkumné týmy i inovativní společnosti. Po nynějším ochlazení se o víkendu v Česku oteplí až na 24 stupňů. Bude ale nadále zataženo s deštěm, výjimečně i s bouřkami. Tepleji bude hlavně na jihu Moravy. Darců krve v Česku ubývá, není dostatek lidí, kteří krev začínají darovat a starší dárce musí nemocnice vyřadit kvůli věku. Na problém včera upozornil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, krev včera daroval i prezident Petr Pavel. Zápasem domácího Mexika s Jihoafrickou republikou dnes začne fotbalové mistrovství světa. Výkop utkání je v 21 hodin našeho času. Takový je přehled zpráv, hezké ráno.
3: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
4: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
3: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
4: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
3: To chci.
4: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
5: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Jisk, správně. Jisk otevřel novou prodejnu v Blansku na ulici Svitavská. Slevy až 75% platí do úterý 16. června. Jisk nabízí široký sortiment dekorací, nábytku, matrací, přikrývek, polštářů i dalšího vybavení pro domácnost.
8: Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
10: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do Veďchasu k nám, koláčka jim dám.
9: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
10: No přece od Klimastylu z Hodonína.
11: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
12: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
13: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla, člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
12: To bude lepší než hodina přírodopisu.
13: Proto pojedeme do Olympie Brno.
14: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusu novým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
15: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
16: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
17: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
18: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. Radio Krokodýl. Hit za hitem.

0: krokodýl. O mužích. Jen dobře.
1: A to jako jde?
2: 10 minut před 8. pokus číslo 2.
1: A teď šampáňo a konfety a dárky. Dneska totiž slaví 20letý kluk, který mě osobně šokoval.
2: Mě taky, ano. Vím, o kom mluvíš.
1: Když byl na olympiádě zklamaný, je vlastně i naštvaný, že má v uvozovkách jenom stříbro. Rychlobruslař metodě Jílek zazářil na letošní olympiádě v Miláně a Cortině. Odkud si tedy odvezl tu zmiňovanou stříbrnou, ale i vytouženou zlatou medaili a stal se tak nejúspěšnějším českým účastníkem her. O tom, že metodě Jílek je zaručený talent, nikdo asi nepochybujeme, ale i jeho táta říká, že je obrovský cílevědomý a soutěživý, že prostě chce jenom zlato. Kdysi na mistrovství světa juniorů v kolečkovém bruslení byl asi 5x druhý a nebyl spokojený a tak přidal plyn a za rok získal další zlata. No a není divu, že mu odborníci předpovídají velkou budoucnost a my mu na té cestě budeme samozřejmě strašně fandit, držet pěsti a přejem všechno nejke kuletinám.
2: Gratuluje, mě by zajímalo asi před 20 lety, když Martina Sáblíková získala první olympijskou, myslím, zlatou, tak se říkalo, že se jí postaví hala.
1: Už se na tom dělá.
2: No jasně, jasně, dobře. Teď se to slibuje zase, tak mě by zajímalo, jestli nám ta hala tady nikdy bude stát.
1: No, uvidíme.
0: Rádio Krokodýl. O mužích. Jen dobře. Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Tak tohle byla Dua Lipa tady u nás na Radiu Krokodýl 2,5 minuty před 8 hodinou raní.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Prázdninové Brno, příměšťáky Bruno.
5: Jedinečné příměstské tábory v Bruno Family Parku si vaše děti zamilují. Bohatý program, tematická zaměření a zážitky každý den. brunofamilypark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
7: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
8: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
7: A proč?
8: Mrknout se na auto.
7: A proč?
9: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
0: Za minutu bude ve školách zvonit, bude totiž 8 hodin. Katka má připravené zprávy. Dobré ráno.
10: Pěkné ráno. Brněnští celníci odhalili tiskárnu na padělání obalů cigaret. Víc už za chvíli.
0: Po 8 na Krokodýlu Ray. Ace of Base. A dáme i poetiku. Břeclavi mají 12 stupňů, v Hodoníně 12, v Brně máme 12,5, ve Vyškově necelých 12, v Jihlavě mají stupňů 10 a ve Žďáru nad Sázavou stupňů 9. Odpolední teploty by měly být v rozmezí nějakých 17 až 20 stupňů. Sem tam se vyskytnou přehánky, večer ale ty srážky budou ustávat a stejně tak bude ubývat oblačnosti.
11: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
12: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
10: Přeji hezké ráno.
12: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
10: Brněnští celníci odhalili tiskárnu na padělání obalů cigaret, zadrželi 3 lidi. Škoda na spotřební dani by při uvedení padělků do distribuce přesáhla 406 milionů korun. Škoda ale byla zřejmě vyšší. Podezřelí mohli vytisknout nejméně 21 milionů obalů cigaretových krabiček.
12: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
10: Ve Znojmě se včera jako součást celoročních oslav 800 let od povýšení na Královské město otevřela výstava s názvem Tváře města Znojma. Lidé mohou do 7. listopadu vidět například více než 500 let starý hedvábný prapor města, originál listiny z roku 1226 i další listiny a rukopisy.
12: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
10: Třebíč bude opakovat aukci stavebních pozemků v Nehradově. Z 20 jich město zatím prodalo 7. Vyvolávací cena je přes 5,5 tisíce korun za metr čtvereční.

0: Kuba.
1: Pěkné ráno pro všechny posluchače rádia Krokodýl. Dopravní nehoda motorkáře s chodcem výrazně překáží z Brněna křižovatce ulice Žarošická a Jedovnická. Ze všech směrů počítejte s kolonami. V obou směrech se ucpává Svatotlukova ulice, Poříčí do centra před Vídeňskou a z obou stran u Dornichu Zvonařka. A doprava vázne tradičně na dálnici D1 před Brnem od Prahy, a to u Velké Býteše a dále od Ostrovačic. Pro rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšar.
0: Kubo, děkujeme. Pozor na Vídeňské. Ve směru ven z města za křižovatkou s Jihlavskou leží v levém jízdním pruhu blatník, ať na něj nenajedete.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 3 minuty po 8 hodině raní.
1: A v Krokodýlím banku 105 200 korun za náš krokodýlí zvuk a vaše další šance tipnout si už za pár minut.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: love you.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Probíl a Kalův frk.
3: Muž leží na smrtelné posteli, obrátí se k ženě a říká: Božka, já umírám. Můžu?

život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu vířit. V souběhu se zpětnou vazbou, dávno znám to, za čím mířem. Zkouším žít, jako by po noci nepřišlo ráno.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 10 minut po 8 hodině nabízíme 105 200 korun českých.
2: A vy si o ně můžete zavolat na linku 603 103 103 právě teď.
1: Kdo se dovolá první, prozradí zvuk, který už tady nějaký ten pátek máme, tak ty peníze bere. Rádio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, Iva.
1: Ivo, dobrý den, odkud pak nám voláte?
3: Z pošty.
1: Copacoši jsou na vás hodní?
3: Ano, jsou moc.
1: Tak to máte štěstí. Co máte pro nás za hezký tip, který jsme tady ještě neslyšeli?
3: Já si myslím, že je to zavírání trezoru.
1: Zavírání trezoru? Dobře, jdem to udělat.
2: Zavřeli jsme tam těch 105 tisíc.
1: A teď celé pamatovat tu číselnou kombinaci, aby jsme to otevřeli, víte?
2: Tak s kufrem.
1: Co říká arbitr na vaši odpověď?
2: Říká, že ten trezor je zatím prázdnej, není to správná odpověď.
1: Je nám líto.
3: Tak nevadí, tak se mějte hezky.
1: Mějte se pěkně, naschranou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Co tato pájka spojí, ty nerozděluj. Ano, pájecí potřeby nyní v ProEx 2000. Páječky, plynové kartuše, cín, hadice, pájecí kladívka, letovací vody, to vše zakoupíte už nyní v prodejnách ProEx 2000, kde vám také rádi poradíme s výběrem. Pájky a veškeré příslušenství u ProEx 2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr.

0: Hledali manžela, hledali přítele a našli. 18 minut po 8 hodině na Krokodýlu, jak to vypadá s počasím. V Brně máme necelých 13 stupňů, ve Vyškově necelých 12, Hrodin hlásí stupňů 13. To samé Břeclav. Podíváme-li se na sever nebo severozápad, chcete-li. Žďár nad Sázavou hlásí 9 a Jihlava 10 stupňů. Odpolední teplotní rozpětí by mělo být mezi 17 až 20 stupni. Převládat bude proměnlivá oblačnost, sem tam s přeháňkami.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. První ročník týdne invazních druhů pořádá Agentura ochrany přírody a krajiny. Chce tak upozornit na nepůvodní rostliny, živočichy i houby. Do Česka se dostaly z jiných částí světa, nemají tu přirozené nepřátele a proto se množí rychleji než domácí druhy. Děti z chudších rodin čelí výrazně vyšším zdravotním rizikům než jejich bohatší vrstevníci. Mají vyšší riziko nadváhy i například výskytu depresí. Vyplývá to z dat mezinárodní studie. Poslanci se mimořádně sejdou dnes v poledne k možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše a dotacím pro skupinu Agrofert. Jednání zákonodárců svolané z opozičního podnětu potrvá nejvýše 3 hodiny. V roce 2031 by se mohlo do Česka vrátit po 7 letech hokejové mistrovství světa. Zájem o uspořádání šampionátu potvrdil sekretář českého hokeje Jan Černý. Svaz už odeslal Mezinárodní hokejové federaci dopis potvrzující zájem turnaj uspořádat. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
0: 10 minut a bude 8:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
4: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
1: Rádio Krokodýl.
5: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
6: Nepoznávám své známé v dálce.
5: Vidím to na žejdla.
7: Při čtení se mi mlží písmena.
5: Vidím to na žejdla.
8: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
5: Vidím to na žejdla.
9: Při řízení mám neostrý pohled.
10: Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
11: Už brzy Tiki Taka Live.
12: Ve Slavkově u Brna v Zámecké zahradě.
11: Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický.
12: Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
14: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
15: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
16: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
17: Čerstvé jako z Kauflandu.
18: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
19: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
20: Mami, Kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
21: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
20: A proč?
21: Mrknout se na auto.
20: A proč?
22: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
23: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: Víme, co se bude dít zítra. Zítra nás čeká velká jízda Brnem na kolech, bruslích, koloběžkách, longboardech, jednokolkách za hudebního doprovodu Rádia Krokodýl.
2: Tak jestli nemáte ještě program na páteční podvečer, startujeme z ulice Tkalcovská, projdeme labyrintem starých Židenic a poté celé Černovice až na Famněrovo náměstí. Odtud se budeme vracet ovšem jinou cestou opět zpět na místo startu.
1: Sraz je zítra o 7:30 večer u Alberta na ulici Tkalcovská, tak se stavte, protáhnout se.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Kuba.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Dopravní nehoda motorkáře s chodcem výrazně překáží v Brně na křižovatce ulici Žarošická a Jedovnická. Ze všech směrů počítejte s kolonami. V obou směrech se ucpává Svatotlukova ulice, Poříčí do centra před Vídeňskou a z obou stran u Dornichu Zvonařka. A doprava vázne tradičně na dálnici D1 před Brnem od Prahy, a to u Velké Bíteše a dále od Ostrovačic.
1: Pozorujte na D1, trasa Brno-Vyškov, kilometr 211,5. Je tam roztrhaná pneumatika na vozovce, jinak je tady klasická ranní špička. Od Prahy to máte na nějakých 20 minut zdržení v koloně, kamiony v pravém jízdním pruhu ještě o něco víc. Tak šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Rihanna na Krokodýlu, 4 minuty před 8:45, jak máme venku a jak bude venku. Tak co se týče teploty, tak v centru Brna teď měříme 13,5 stupně. Ty samé hodnoty hlásí Břeclav, Hodonín, Vyškov, tam je o stupeň méně, tedy stupňů 12. Ve Žďáru nad Sázavou mají stupňů 9, v Jihlavě 10. Odpolední teploty by měly být v rozpětí 17 až 20 stupňů. Vyskytnou se nám přehánky, ale večer ty srážky budou ustávat a oblačnost ubývat.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. V Kanicích na Brněnsku se dnes koná den otevřených dveří archivu bezpečnostních složek. Umožní nahlédnout do běžně nepřístupných prostor a seznámit se s činností instituce, která uchovává dokumentární dědictví bezpečnostních složek 20. století. Prezident Petr Pavel se dnes odpoledne setká s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Předmětem jednání bude otázka dlouhodobé stability financování českého zdravotnictví, podpora paliativní péče nebo řešení nedostatku lékařů. Americká armáda dnes nad ránem oznámila, že dokončila další kolo úderů proti Íránu. Írán zaútočil na americké lodě v oblasti, rovněž oznámil úplné uzavření Hormuzského průlivu. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel proměnila i svůj druhý start v letošním ročníku atletické diamantové ligy ve druhou příčku. Halová mistryně světa včera v Oslo zopakovala umístění z Říma. Takový je přehled zpráv, hezké ráno.
3: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Jisk, správně. Jisk otevřel novou prodejnu v Blansku na ulici Svitavská. Slevy až 75% platí do úterý 16. června. Jisk nabízí široký sortiment dekorací, nábytku, matrací, přikrývek, polštářů i dalšího vybavení pro domácnost.
6: Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
8: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
7: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
9: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. The Sweet zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Speciální host Precedence. Vstupenky se slevou v síti Ticketportál jen do 30. června.
10: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
11: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
12: Daruj krev Brno. To je festival Fakultní nemocnice Brno na podporu dárcovství krve. V pátek 12. června u Jošta na vás od 11 hodin čekají stánky nemocničních pracovišť, kulturní program i gastrozážitky. Přijďte s námi podpořit dobrou věc.
13: Za kolik bereš?
14: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
13: A proč ještě nejezdíš elektricky?
15: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopala z Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopala z Brno. Jízda, která vás bude bavit.
16: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná 0,7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
17: hitem.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: Máme tady jeden netradiční módní butik na netradičním místě.
2: Podrobnosti přináší mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
3: Hezký den posluchačům i do studia Rádia Krokodýl. V kapucínských zahradách na jihovýchodním svahu Petrova se strážníci zabývali nevšedním případem. V úterý brzy ráno je tam zavolal pracovník veřejné zeleně města Brna kvůli úplně nahému muži, který přerovnával oblečení vyskládané na zemi i na lavičkách. Poblíž něj stálo plechové stavební kolečko, ve kterém hořely zřejmě přebytečné svršky. Muž se ve společnosti hlídky oblékl a vysvětlil, že oblečení dostal, ale některé kusy byly malé nebo se mu nehodily a proto je chtěl spálit. Nehlídané stavební kolečko prý našel na blízkém zelném trhu, tak si ho vzal. Strážníci nejprve požádali zaměstnance o vědro s vodou a oheň uhasili. Jakmile se ujistili, že nevznikla žádná škoda, muži zdůraznili, že takto se nepotřebného oblečení zbavovat nesmí. Kromě znečištění veřejného prostranství je podezřelý mimo jiné z porušení zákona o ochraně ovzduší a čeká ho správní řízení. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
1: Děkujeme.
2: Tolik mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem. Přejeme hezký čtvrtek.
0: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: George Ezra a jeho Budapešť na Rádiu Krokodýl 3 minuty před 9:00.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pohodový čtvrtek zveme vás dnes do divadla. Mimí divadlo Plavba za duhou. Nabízí divadlo Radost v 16:30.
3: Rádio Krokodýl.
5: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, YouTubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.
6: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
0: Ze čtvrtka 11. června uplynulo 8 hodin 59 minut. Tomu se studia Rádia Krokodýl vám hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
10: A Tunda Kala, krásný den a ve zprávách i o tom, že dnes začíná fotbalové mistrovství světa.
0: Po 9. budou 90. v 9. dáme Wet Wet Wet. Cranberries. A budou i Counting Crows. Co dnešní počasí, pro jistotu deštníky sebou. Během dne se sem tam můžou totiž vyskytnout přehánky. Teďka jedna těsně mí velké meziříčí a jde to, pokud se dobře dívám, ten směr těch dešťových srážek jde v podstatě od severozápadu k jihovýchodu. Tak uvidíme, jak nám to celé dopadne. Přehánky tedy můžou být a teplota, ta bude vyšší, 17 až 20 stupňů.
11: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
10: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
10: Brněnský dopravní podnik přichystal pro fanoušky historie MHD na sobotní dopravní nostalgii novinku premiérové jízdy trolejbusu 9TR. Vůz z roku 1980, který byl vyřazený v roce 1996, vyjede po náročné a několik let trvající renovaci v dílnách dopravního podniku.
2: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
10: Vyškovští policisté v pondělí ráno pátrali po chlapci, který v noci odešel z domova. Policejní pes vycvičený na plošné vyhledávání ho našel v lese u Medlovic během 10 minut. Chlapec byl v pořádku a policisté ho předali rodičům.
2: Rádio Krokodýl, Žďársko.
10: Studie, která podrobně zhodnotí výhody i rizika zvažované stavby rychlobruslařské haly ve Žďáru nad Sázavou, by mohla být hotová přibližně do 10. července. Zpracování studie zadal kraj Vysočina. Memorandum o spolupráci se státem projedná žďárské zastupitelstvo dnes. Utkáním domácího Mexika s Jihoafrickou republikou začne dnes fotbalové mistrovství světa. Na den přesně po 16 letech dojde na reprízu zahajovacího zápasu šampionátu z roku 2010. Výkop utkání je v 21 hodin našeho času. Čeští fotbalisté vstoupí do šampionátu v noci na pátek ve 4 hodiny zápasem s Koreou.

0: Stánc Marta Rafajová.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Rodiče překvapí dceru ve velmi intimní situaci. Můžeš nám vysvětlit, co to má znamenat? To je náš profesor matematiky. Požádala jsem ho, aby mě doučoval. A teď už konečně úplně přesně vím, co je reálné číslo.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Dneska objednal hit vašeho života na mailové adrese program@krokodil.cz. Martin z Brna píše, že tenhle song je pro něj čistá letní nálada. Otevřená okna v autě, cesta na výlet a hudba naplno. Prý ho vždycky spolehlivě naladí do pohody. A cože to? The Colors, Italo Disco.
0: Rádio Krokodil. Hit vašeho života.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Dneska se vyplatí zajít do centra města Brna. Proč? No, protože tam dneska bude probíhat takzvaně veletrh rodinných a seniorských organizací. Od 10. až do 17. hodiny na Moravském náměstí u sochy markraběte Jošta Lucemburského. Můžete se seznámit s organizacemi, které podporují rodiny a seniory. Získáte užitečné informace, nové kontakty, tipy pro usnadnění každodenního života a hlavně spoustu zábavy taky pro malé i pro velké. A nevím, kdo tam bude, třeba zoologická zahrada, bude se tam zpívat, bude se tam tančit, bude se tam sportovat, zdravotní poradenství, relax zóna, malování na obličeji, lezecká stěna, výtvarné dílny, baseball, bude toho fakt hodně. Takže dneska centrum města Brna bude patřit vám, rodinám a taky seniorům. Tak se stavte z Krokodýla, hezké dopoledne.
2: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
3: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
2: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
3: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
2: To chci.
3: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte. Tradiční akce pro celou rodinu. Kunštátský svátek řemesel a ušlechtilé krásy koní nabízí i letos bohatý a zajímavý program. Můžete se těšit na koně ve volnosti, zápřah dvojspřeží i čtyřspřeží, výcvik kyrysníků, práci s lasem, taneční vystoupení, ale také na tradiční jarmark, dětské dílničky a spoustu dalších atrakcí. Kunštátský svátek řemesel se koná již tuto sobotu a neděli v Panské zahradě v Kunštátě.
0: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
6: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
5: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
7: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bebzová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
9: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
10: Za kolik bereš?
11: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
10: A proč ještě nejezdíš elektricky?
12: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
7: Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: Pět minut po půl desáté jdeme hádat hit v jedné sekundě. Za uhodnutí nabízím dvě vstupenky na ozvučenou tribunu RegioJet u přístaviště za budovou lodní dopravy dopravního podniku města Brna. Na ohňostroj, který bude odpalován 1. července ve 22 hodin a 30 minut. Takže to uvidíte nejlépe a uslyšíte nejlépe. Samozřejmě s hudbou tady od nás z Rádia Krokodýl. 603 103 103, to je telefon sem k nám. Rádio Krokodýl, dobrý den.
2: Zdravím, tady Martin.
1: Dobrý den, Martine. Chodíte na ohňostroje?
2: Jo, chodím, určitě.
1: Jo, a už jste byl někdy i na tribuně?
2: Ne, na tribuně ne.
1: Všechno jednou poprvé, jdeme hádat?
2: Dobře, můžem. 3, 2, 1, go!
1: Víc toho není.
2: No.
1: Někdo vám tam napovídal, jsem slyšel?
2: Jo, no, jsme tady víc, jako, a přemýšlíme.
1: A přišli jste na?
2: Carly Rae Jepsen.
1: Jo, máte pravdu, uhodl jste. Nebo, kdo vlastně uhodl z těch napovídačů, byl jste to vy, nebo?
2: Ne, kolega v práci mě tady napověděl.
1: Jasný.
2: Správně.
1: Chlapi, dobrá práce, vstupenky jsou vaše. Gratuluju, nezavěšujte a mějte se hezky.
2: Jasně, díky, zatím.
1: Naschledanou. A my si tu Carly Rae Jepsen dáme úplně celou.

0: ak někdy zavolají Call Me Maybe, Corleone Jepsen na krokodýlu jako hit v jedné sekundě. To byl rok 2012, tedy ne 90. 90. do 10. budou v podání Paula McCartneyho. Bude i Kylie Minogue. A chystá se i MC Hammer. Pokud se chystáte vy někomu pogratulovat k svátku, tak dneska je to Bruno Krokodýl, gratuluje.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
3: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se to
4: má podařit. Pivnice Nad Hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne. Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte Hladince popřát. Těšíme se na vás.
5: Už brzy Tiki Taka Live.
6: Ve Slavkově u Brna v Zámecké zahradě.
5: Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický.
6: Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
7: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Partlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na BYD v Brně.cz.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Rádio Krokodýl, 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99 na rádiu Krokodýl.

0: Hladíte krokodýla ve chvíli, kdy se blíží 10. hodina, no a takové byly dnešní 90. v 9 krokodýla. Katka přijde bezva čtvrteční dopoledne a Petra nese zprávy.
1: Hezké dopoledne, o fotbalový světový šampionát není mezi fanoušky moc velký zájem, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Město Hrušovany nad Jivišovkou vás zve na hrušovanské slavnosti. V sobotu 13. června se můžete těšit na skvělé koncerty pod širým nebem. Nivničanka, skupina No Name, tenor David Uličník, Pavel Calta nebo kapela Vicomte. Skejklíři a komedianty se vrátíte do doby císaře pána. Budete mít možnost obdivovat obrazy místních umělců a po celou dobu pro vás budou kuchaři připravovat street food z celého světa. Vstupenky neřešte, stačí dorazit. Těšíme se na vás 13. června v Hrušovanech nad Jivišovkou.
2: Rádio Krokodýl. Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do moravského krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Promoravský kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz.
4: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
5: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
4: A proč?
5: Mrknout se na auto.
4: A proč?
6: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír v Bila klubu za 21,90 a Laurenza Prosecco při koupi od dvou kusů za 59,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po desáté z Krokodýla Tommy Cash. Taky bude George Michael. A nebo projekt GAMP. Protože to nevzdám, a tak to je. Za půl minuty bude 10.
8: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes má převládat proměnlivá oblačnost. Během dne se na řadě míst vyskytnou přeháníky nebo bouřky. Teploty 17 až 20 stupňů. Teď aktuálně v centru Brna pěkná kosa. Jen kolem 14 stupňů, tak se pořádně oblečte.
9: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnské pobočce organizace Bílý kruh bezpečí, která pomáhá obětem kriminality, v posledních letech stoupá počet osobních konzultací s klienty. Loni jich bylo 743, předloni 713 a například v roce 2022 jich poskytla 567. Brněnská pobočka letos slaví 30 let existence. Bílý kruh bezpečí poskytuje pomoc nejenom obětem trestných činů, ale také svědkům a pozůstalým po obětech. Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová. Byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům a sestrou členů odbojové skupiny, bratří Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli činnosti svých bratrů, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z Československa na západ, byla komunistickým režimem perzekuována. Papež Lev XIV. Včera večer požehnal a tím i otevřel nejvyšší kostelní věž Ježíše Krista v chrámu svaté rodiny v Barceloně, která se stala nejvyšší kostelní stavbou na světě. Na své dokončení chrám čeká od konce 19. století. Fotbalový světový šampionát v Americe, Kanadě a Mexiku má krátce před svým startem prvního poraženého. Jsou jím lidé, kteří se snaží přeprodávat vstupenky na zápasy. Na oficiálním webu Mezinárodní fotbalové federace FIFA bylo den před zahájením volných ještě téměř 180 tisíc lístků a jejich ceny výrazně klesly.
10: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné dopoledne taky všem za volant. Jak to vypadá na silnicích, prozradí Marta.
11: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Porgesově ulici za křižovatkou se sportovní směrem do Židenice srazilo osobní auto s motorkou. Počítejte tam proto se zdržením. Další nehoda vás čeká v Židenické ulici u mostu přes Svitavu směrem do Židenic, kde havarovalo osobní auto s nákladním. V dlouhé koloně si postojíte kvůli nehodě v

0: Přesně 3:50. Katka Horáková vám přeje z krokodýla krásné, i když velmi chladné čtvrteční dopoledne. Ať se vám dneska dobře daří. No a buďte s námi, protože už za chvíli vás pozvu na zítřejší jízdu Brnem s krokodýlem. Buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Na zastávce stojí autobus, chystající se na odjezd. Běží za ním celý spocený chlap a křičí: pane řidiči, zastavte, jinak nestihnu práci. Řidič chce odjet, ale cestující ho přesvědčí, aby počkal. Chlápek doběhne k zadním dveřím, naskočí, dveře se zavírají a on si vítězoslavně oddychne a říká: revize jízdenek,

0: espresso macchiato.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: na Jižní Moravě.
1: Vážení a milí, pokud ještě nemáte program na páteční podvečer, tak Krokodýl má pro vás tip. Vyražte s námi zítra na velkou jízdu Brnem na kolech, bruslích, koloběžkách, taky longboardech, jednokolkách, a to vše za hudebního doprovodu Rádia Krokodýl. Startujeme z ulice Tkalcovská a projedeme labyrintem starých Židenic. Poté projedeme celé Černovice až na Famněrovo náměstí. Odtud se pak budeme vracet jinou cestou zpátky na místo startu. Tak vezměte rodinu, kamarády a hlavně dobrou náladu a přijďte si protáhnout tělo. Těšíme se na vás už zítra v 19.30 u Alberta nad Tkalcovské. A teď máme přesně 10 hodin a 22 minut.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
2: Pouze v UniCredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně, až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Prázdninové Brno, příměšťáky Bruno.
4: Jedinečné příměstské tábory v Bruno Family Parku si vaše děti zamilují. Bohatý program, tematická zaměření a zážitky každý den. brunofamilypark.cz.
5: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně, na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
11: Jedna vydařená pomsta, hodně šampaňského a noc plná omylů. Národní divadlo Brno uvádí Strausova Netopíra. Přijďte se pobavit nejlepší operetou všech dob v novém nastudování režiséra Vojtěcha Oreniče pod taktovkou Ondreje Olose. Premiéra 12. června v Janáčkově divadle. Více na www.ndbrno.cz.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
2: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
1: A proč?
2: Mrknout se na auto.
1: A proč?
3: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
4: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Je dobré mít společnost na cestách.

0: za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: A jestli už začínáte mít hlad, tak Krokodýl pro vás má tip, kam dnes vyrazit na oběd. Vybíráme pivnici u Čápa v Brně, kde dnes nabízí hrstkovou polévku se slaninou, k tomu pene s kuřecím masem, sušená rajčata, černé olivy, čerstvá bazalka a smetana. To vše za 169 korun. Pokud jsme s vám trefili do chuti i do ceny, tak dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Tak co, připraveni? 10 hodin 42 minut a linka 603 103 103 volná právě v této chvíli můžete volat a soutěžit o 105 250 korun. Někdo už tam je, hezké dopoledne, krokodýl Katka.
2: Dobrý den, Petr.
1: Petře, já vás zdravím, tak připomínám, náš zvuk zní takto. A zajímá mě, jaký typ máte?
2: Můj typ je porcování kuřete syrového.
1: Porcování syrového kuřete a pak to hodit na grill, nebo co s ním?
2: Ano.
1: Třeba.
2: Ano, ano.
1: Tak se ptáme arbitra, jestli Pekinko. Je to správně.
2: Kuřátko to není.
1: Ani kuřátko? Ne. Tak zase někdy.
2: Děkuji.
1: Hezký den. Ano, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: No a pro vás ostatní dobrá informace, protože budeme navyšovat náš bank do příštího soutěžního kola.
3: No, občas něco střihnu, pak do toho pořádně praštím a nebo něco utáhnu. Ale s kvalitním nářadím to jde raz dva. Pro X 2000. Klempířské vybavení, akunářadí, zkrátka veškeré potřebné nářadí nejen pro vaši střechu. Vybírejte z naší široké nabídky nářadí. Pro X 2000.cz.
0: Rádio Krokodýl.
4: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
2: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
3: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Bezva Fest. Největší festival zábavy pro celou rodinu už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syria Curry, Pokáč, Lollipops, Kaja a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: Daruj krev Brno. To je festival Fakultní nemocnice Brno na podporu dárcovství krve. V pátek 12. června u Jošta na vás od 11 hodin čekají stánky nemocničních pracovišť, kulturní program i gastrozážitky. Přijďte s námi podpořit dobrou věc.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. The Sweet zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Speciální host Precedence. Vstupenky se slevou v síti Ticketportal jen do 30. června.

0: Kež by tahle píseň nikdy neskončila. Big Mountain tady u nás na Krokodýlu, parádní 90. Krokodýle. Lehce před 11, kdy musíme bohužel tenhle song přerušit a zjistit, co si dáme do zpráv, je tady Petra.
1: Hezké dopoledne, ze staré osady by se mohlo stát nové centrum Židenic, i o tom za chvilku.
2: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
3: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. na Krokodýlu chystám Derasmus. Bude i Bruno Mars a Rose. A zaspívá a zahraje Lucie.
6: Vítr, pane, pouští.
0: Přesně minuta schází do 11.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Tak dnes to nebude asi nic moc. Většinou má převládat proměnlivá oblačnost a během dne na řadě míst čekáme přeháníky nebo bouřky, takže deštníky, pláštěnky, radši všechno sebou. Teploty pouze mezi 17 až 20 stupni.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ze staré osady by se mohlo stát nové centrum Židenic. Porota vybrala vítěze urbanistické soutěže na proměnu jednoho z nejrušnějších dopravních uzlů v Brně. Vítězný návrh počítá s náměstím, tržnicí i parkem. Rušné ulice Svatoplukova a Gajdošova by se podle autorů mohly proměnit v městskou třídu se stromořadími. Tento týden v Česku zažíváme deštivé a chladné počasí. Včera dokonce podle Českého hydrometeorologického ústavu byly na některých stanicích překonány nebo vyrovnány rekordně nízké maximální teploty. Většinou se pohybovaly jen okolo 11 až 15 stupňů. Včera také pršelo na celém území. Aerolinky Air Canada čelí velkému skandálu. Podle kanadské policie totiž jejich pilot téměř 17 let přepravoval desítky tisíc cestujících s falešnou kapitánskou licencí. Na podvod se přišlo při rutinní kontrole dokladů. Policie proti dnes už bývalému pilotovi zahájila trestní stíhání. Karolína Muchová si příští týden zahraje po boku 44-leté tenisové legendy Siriny Williamsové čtyřhru na trávě na turnaji v Berlíně. Stejně jako v Londýně dostala Williamsová pro start v berlínském deblu divokou kartu.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné dopoledne i vám, milí šoféři, a co se děje na silnicích, prozradí Kuba.
9: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače rádia Krokodýl. V Brně v Židnické ulici u mostu přes Svitavu směrem do Židenic se zrazilo osobní auto s nákladním. Blokovaný tam jeden jízdní pruh, očekávejte zdržení maximálně do 5 minut. Silný provoz a místy kolony hlásí řidiči z koliště u ulice Milady Horákové. Zdržíte se také do 5 minut na ulici Zvonařka u Dornichu směrem do Černovic. Očekávejte místy přerušované kolony, a to převážně v pravém pruhu na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy v úseku mezi 168. a 196. kilometrem. A ucpané jsou také příjezdy do Brna, momentálně od Pohořelic v 3-kilometrové koloně se zdržíte a na D2 je 3-kilometrová také na cestě od Bratislavy. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšar.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

A pohodový čtvrtek přeje z krokodýla Katka Horáková, no a před námi krokodýl cestovatel. Tentokrát společně vyrazíme do jedné přírodní rezervace, která je v Brně, no a můžete vyhrát vstupenky na ozvučenou tribunu během ohňostrojů Ignis Brunensis. Tak soutěžte s námi už za chviličku a hezké dopoledne.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probudil a Kalův frk.
2: Stěžuje si paní Novotná. Už mě nebaví diskutovat s manželem. Proč? Co pak se dá diskutovat s někým, kdo nemá nikdy pravdu?

0: cestovatel.
1: 11 hodin 20 minut soutěžíme na lince 603 103 103 s krokodýlem cestovatelem a mám tady pro vás jako výhru dvě vstupenky na ozvučenou tribunu RegioJet u přístaviště za budovou lodní dopravy dopravního podniku. Jedná se o ohňostroj, který se odehraje 27. června od 22.30 a bude v režii Česka. Někoho už máme na telefonu, to je rychlost. Hezké dopoledne, krokodýl Katka.
2: Dobrý den, tady Ivoš.
1: Ivoši, zdravím, připraven na moje nápovědy?
2: Ano.
1: Tak nastražte uši. Tato přírodní rezervace, na kterou se ptám, je výborným typem na výlet a leží v brněnském Novém Lískovci. Oblast můžeme nazývat lesoparkem a vznikla před první světovou válkou jako součást špičkového sanatoria. Jehož součástí byly i další objekty. Součástí parku je i obnovená 4-metrová rozhledna. No a v tomto místě každoročně na jaře vykvétají tisíce květů konikleců velkokvětých, což je parádní podívaná, pokud je teda někdo nepošlape, že? Tak jak se to místo jmenuje?
2: Je to Kamenný vrch.
1: Je to lesopark Kamenný vrch. Naprosto správně. No a vy půjdete na ohňostroj na ozvučenou tribunu. Tak velká gratulace.
2: Perfektní, děkuji moc.
1: Mějte se hezky a buďte se mnou dál na telefonu. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
3: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz. Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
4: Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do Moravského Krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Promoravský Kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz
5: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet? Jedině Tlapnet.
6: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
7: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3-hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4-hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
6: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz
8: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
13: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
12: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
13: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
12: To chci.
13: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
14: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom. Tyton.
15: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu, 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch, nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
16: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
17: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
18: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
19: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
20: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Zdraví brokolí. Na aktuální otázky ohledně tantrických masáží nám odpovídá Sylvie Zahradníková, profesionální masérka a koučka intimity. Jaké masáže nabízíte?
1: Nabízíme tantrické masáže pro muže i ženy, kde si může klient zvolit masérku či maséra. Jako další je tantrická masáž pro páry, která prohlubuje a obohacuje vztah, umožňuje páru objevovat nové rozměry intimity, citlivosti a respektu. Partneři leží vedle sebe a mají každý svého maséra. Další zajímavá je partnerská masáž, kdy jeden z partnerů masíruje společně s masérem nebo masérkou toho druhého.
2: Zastavte se na chvíli, vypněte svět kolem, uvolnění těla i mysli, vědomý dotek a hluboká relaxace pro muže, ženy i páry. Individuální a diskrétní přístup, kde si dopřejete klid a rovnováhu. To jsou tantrické masáže Sisi. Objednávejte se na sisi@masaje.cz.
3: Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: V 11 hodin a 42 minut, přátelé, obracíme se na vás s výzvou. Máme takový krokodýlí přáníčko. Pokud jste zdraví a máte špetku odvahy, i přesto, že se třeba bojíte jehel, běžte darovat krev. Sama vím, že to není žádná hrůza, můžete zachránit život a nad ten pocit vážně není. Fakultní nemocnice v brněnských Bohunicích navíc teď hlásí kritický nedostatek krevní skupiny 0-. No a právě tyto transfuze akutně potřebuje pacient z oddělení popálenin. Zdravotníci se proto rozhodli oslovit i ty, kteří o darování teprve uvažují. Tak jestli jste se ještě nestali ani prvodárci, běžte prosím do toho, ať už máte jakoukoliv krevní skupinu. Nikdy sami nevíte, jestli se vám nějaká ta krev od někoho jiného nebude hodit. Tak děkujeme moc krát.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
3: A proč?
4: Mrknout se na auto.
3: A proč?
5: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
6: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Světové hvězdy míří do Brna. Brněnská laťka letos slaví neskutečné 30. výročí a proto před Olympií Brno vypukne naprosto ojedinělá show světových výškařských hvězd s koncertem zpěvačky Leny a party show DJ Šafa. Přijďte podpořit s Rádiem Krokodýl hvězdné výškařky a navíc si užít koncert Leny. Kdy a kde to zažijete? No přece ve čtvrtek 25. června od 17 hodin před nákupním centrem Olympia Brno. Vše o brněnské laťce hledej na www.brněnskalaťka.chybasport.cz.
9: Jisk, správně. Jisk otevřel novou prodejnu v Blansku na ulici Svitavská. Slevy až 75% platí do úterý 16. června. Jisk nabízí široký sortiment dekorací, nábytku, matrací, přikrývek, polštářů i dalšího vybavení pro domácnost.
10: Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
12: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
14: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
15: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
17: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
16: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hity.

0: jedna plus jedna a Ready Kirken tady u nás na Krokodýlu před 12. polední. Krásný den přeje Katka, se mnou taky Petra a máme zprávy.
1: Hezké poledne, řidiče čeká o víkendu omezení dopravy, kde uslyšíte za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Město Hrušovany nad Jivišovkou vás zve na hrušovanské slavnosti. V sobotu 13. června se můžete těšit na skvělé koncerty pod širým nebem. Nivničanka, skupina No Name, tenor David Uličník, Pavel Calta nebo kapela Vicomte. S kejklíři a komedianty se vrátíte do doby císaře pána. Budete mít možnost obdivovat obrazy místních umělců a po celou dobu pro vás budou kuchaři připravovat street food z celého světa. Vstupenky neřešte, stačí dorazit. Těšíme se na vás 13. června v Hrušovanech nad Jivišovkou.
2: Rádio Krokodýl.
5: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
6: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla, člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
5: To bude lepší než hodina přírodopisu.
6: Proto pojedeme do Olympie Brno.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Radio Krokodýl.
8: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Začátek čtvrtečního odpoledne s příjemní Miley Cyrus. Taky Belinda Carlisle. A nabídneme Mirai. Za půl minuty bude 12.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo.
10: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna nám krásně přeje sluníčko, měříme kolem 17 stupňů a čekáme dneska ale i déšť a místy bouřky, tak s tím počítejte.
11: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký čtvrtek.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Řidiče čeká o víkendu omezení dopravy kvůli přestavbě křížení dálnic D1 a D2. Kvůli pracím budou moci řidiči na D2 v místě křížení s D1 jezdit v každém směru pouze jedním pruhem. V sobotu a v neděli se navíc úplně uzavře Kaštanová ulice pod dálnicí D1. Nedostanou se tudy auta, cyklisté a ani chodci. Důvodem je osazování konstrukce pro nové mostní objekty. Fakultní nemocnice Bulovka po uplynutí inkubační doby propustila amerického lékaře, který byl v Kongu v kontaktu s nakaženým ebolou. Nemoc se u něj neprojevila. Lékař poté odletěl zpět do Spojených států. Spojené státy druhý den za sebou udeřily na Írán, soustředili se opět na radarové základny a další zařízení u Hormuzského průlivu, která může Teherán používat ke svým útokům. Americký prezident Donald Trump slíbil, že údery budou tvrdé, aby donutili Írán podepsat dohodu o míru. Pokud na ně nepřistoupí, tak ho prý vybombarduje. 5 českých posádek se představí ve druhém závodu světového poháru ve veslování, který zítra začne v Plovdivu. Nechybí mezi nimi Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou v kategorii dvojek bez kormidelnice, které před 2 týdny ovládly úvodní díl seriálu v Seville.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné poledne i vám všem na silnice. Aktuálně pozor ve Sportovní ulici v Brně za nájezdem z Purgesovy. Ve směru z centra došlo ke střetu osobního auta s nákladňákem a jeden pruh je neprůjezdný. Dále na trase z Boskovic směrem na Bystřici nad Pernštejnem na výjezdu z Rozseče nad Kunštátem, tak tady havarovalo osobní auto a policie na místě řídí provoz kyvadlově. A ještě D1 146. kilometr ve směru na Prahu, tady stojí odstavený porouchaný kamion. Tak opatrně, šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
12: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: krásné poledne z Krokodýla, přeje Katka, teď už taky Jirka.
1: Ano, já tady mám tip na zítřejší den. Zítra to bude v Brně opravdu pestré, chystá se totiž den policie, taky akce s darování krve a navíc jízda Brnem. No bude to hodně, dáme si ty tipy.
0: Když bude policejní den, budou pouta.
1: Možná i pokuty.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Žena k právníkovi. Chci se rozvést. Důvod? Manžel má špatnou paměť. No počkejte, ale to není důvod k rozvodu. Ale je. Kdykoliv potká nějakou mladou dívku, hned zapomene, že je ženatý.

0: krokodýl Miley Cyrus, krokodýl víkend už klepe na dveře, tak doufám, že si ho užijete s vaším rádiem.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A teď už naši nejmenší posluchači, dneska jsme ve školce v Žedenicích a ptáme se, proč drží ženy diety?
2: Aby byly hubený a nebyly tlustý.
3: Aby nebyly tlustý a aby trička nebo bunda nečouhala.
4: Oni hubnou, protože nic nejí.
5: Třeba, aby nebyly tlustý jak balón.
6: Když jsou tlustí, tak chodí na cvičení a když cvičí, tak to schubne, to břicho.
7: Protože jel jenom polívku, proto hubnou.
0: Proč drží ženy diety? Na to jsme se ptali ve školce v Židenicích našich nejmenších posluchačů.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: 12 hodin 21 minut.
8: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky, pravý do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
9: No, občas něco střihnu, pak do toho pořádně praštím a nebo něco utáhnu. Ale s kvalitním nářadím to jde raz dva. Pro X 2000. Klempířské vybavení, akunářadí, zkrátka veškeré potřebné nářadí nejen pro vaši střechu. Vybírejte z naší široké nabídky nářadí. Pro X 2000.cz.
1: Radio Krokodýl.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Tradiční akce pro celou rodinu. Kunštátský svátek řemesel a ušlechtilé krásy koní nabízí i letos bohatý a zajímavý program. Můžete se těšit na koně ve volnosti, zápřah dvojspřeží i čtyřspřeží, výcvik kyrysníků, práci s lasem, taneční vystoupení, ale také na tradiční jarmark, dětské dílničky a spoustu dalších atrakcí. Kunštátský svátek řemesel se koná již tuto sobotu a neděli v Panské zahradě v Kunštátě.
14: Co se tady děje?
15: Co se chystá?
16: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
17: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
16: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
18: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
21: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Dyton.
22: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
3: Je dobré mít společnost na cestách.

Eva Farná na Krokodilo, verze 02, za chvíli a větši. No a potom se podíváme do brněnských škol. Stále více z nich omezuje používání mobilu během výuky, aby se děti lépe soustředili a méně koukali do mobilu a do displejů. Jestli to funguje, za chvíli to probereme. Mezitím a větši. Hey brother, Krokodil.

0: Na krokodýlu Coolio jste s krokodýlem. Mobily do tašky, no a pozornost do levice. Přesně tímhle směrem se vydávají některé školy v Brně i na Jižní Moravě. Chtějí, aby se děti během vyučování více soustředili a mluvili spolu. Krokodýl tento trend podporuje, no a právě teď se podíváme na to, jaká pravidla ve školách platí a jaké zkušenosti s nimi mají učitelé i žáci.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Jitka Chlumecká, jsem ředitelka základní školy Komenského v Břeclavi. Mobily u žáků máme zakázané delší dobu,

0: Jo, přestávka.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
2: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
5: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T Areně. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Už brzy Tiki Taka Live.
7: Veslavkou je u Brna v Zámecké zahradě.
6: Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Horlický.
7: Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
8: Daruj krev Brno. To je festival Fakultní nemocnice Brno na podporu dárcovství krve. V pátek 12. června u Jošta na vás od 11 hodin čekají stánky nemocničních pracovišť, kulturní program i gastrozážitky. Přijďte s námi podpořit dobrou věc.
9: Pivnice nad Hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrec ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne, Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte Hladince popřát, těšíme se na vás.
10: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. The Sweet zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Speciální host Precedence. Vstupenky se slevou v síti Ticketportál jen do 30. června.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
15: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
14: A proč?
15: Mrknout se na auto.
14: A proč?
16: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
17: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: teaser k roku díl. Teď už čerstvé zprávy, které nachystala Petra. Co se dozvíme, vítej.
1: Hezké odpoledne a Bohunická nemocnice hlásí kritický nedostatek krevní skupiny 0-. Víc o tom za chvilku.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
4: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
3: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz Léto plné her, pohybu a radosti.
5: Rádio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. Po 13. Taylor Swift. Shaggy. Mandraže. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 13.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na jižní Moravě dneska polojasno. Později už se nám zatahuje obloha. Teploty zítra kolem 20 stupňů opět zataženo.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Bohunická nemocnice hlásí kritický nedostatek krve krevní skupiny 0 RH negativní. Na oddělení popálenin přitom leží pacient, který akutně potřebuje transfuzní přípravky právě této krevní skupiny. Jeho zdravotní stav je komplikovaný. Pokud jste tady dárci krevní skupiny 0 RH negativní, splňujete podmínky pro darování a uplynula potřebná doba od vašeho posledního odběru, nemocnice prosí o objednání k odběru v co nejbližším termínu. Pětina nákladů českého zdravotnictví souvisí s cukrovkou a jejími komplikacemi. Podle nákladů z roku 2023 byly dopady nemoci, kterou trpí přes milion Čechů, vyčísleny na 120 miliard korun. Odborná společnost spolu s ministerstvem zdravotnictví proto připraví do roku 2035 plán, jak nemoci předcházet a zvládat její dopady. Americký prezident Donald Trump zítra nebude přihlížet prvnímu zápasu mistrovství světa ve fotbalu na území Spojených států, ve kterém se hostitelská země utká s Paraguají. Oficiální americkou delegaci místo šéfa Bílého domu v Los Angeles povede ministr zahraničí Marco Rubio. České tenistky se ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodl o tom dnešní los v Šenčenu, kde se finálový turnaj od 22. do 27. září hraje. Titul obhajují Italky.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, D1, pozor, nebezpečně odstavené vozidlo směr Brno, 180,5 km. Jinak byste měli projet v poklidu, postojíte si na Nových Sadech a taky v okolí hlavního nádraží v Brně. Šťastnou cestou.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

Jenka s vámi, no a zítra projede Brnem taky obří kolo na kamionu. Tedy v dobrém slova smyslu budete moci obdivovat tahače. V Brně se chystá velká událost a taky den policie. I o tom za malou chvíli tady u nás na Krokodýlo. Pěkné odpoledne.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: YouTube Pride, no a v Brně se chystá velká věc i s krokodýlem.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Pátek a sobota bude na brněnském výstavišti ve znamení traků, kamionů a autobusů. Vstup bude zdarma, doprovodný program, no a navíc do centra Brna vyjede kolona traků, kamionů, ale víc nám prozradí za organizátory Vojtěch Máša. Zdravíme.
2: Poprvé v Brně uvidíte i spaněnou jízdu kamionů. Jsou to tahače krásné, které v pátek vyjedou z brněnského výstaviště v 17.45 hodin. V 18 hodin přijdou na náměstí Svobody. Je to ve spolupráci s Rádiem Krokodýl, jsme za to rádi. Budou hodinu se fotit, uvidíte nádhernou show na náměstí Svobody. V sobotu vyjede zase spaněná jízda tahačů kamionů. Prostě uvidíte všechny v 13.45 z brněnského výstaviště, opět přijdou ve 14 hodin na náměstí Svobody, jsou tam do 15, vrací se zpátky a pokračujeme zase dalším obrovským programem pro všechny rodiny a děti.
0: Hlavně všechno je zdarma, jak výstava traků na brněnském výstavišti, tak i ta jízda, která proběhne kolem náměstí Svobody i s Rádiem Krokodýl. Tak svěražte na Truck Show Brno.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Zdravý krokodýl. Zdravý krokodýl. Každý den rady a tipy pro zdravý životní styl na Rádiu Krokodýl.
3: Zastavte se na chvíli. Vypněte svět kolem. Uvolnění těla i mysli. Vědomý dotek a hluboká relaxace pro muže, ženy i páry. Individuální a diskrétní přístup, kde si dopřejete klid a rovnováhu. To jsou tantrické masáže Sisi. Objednávejte se na sisi@masaje.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
4: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
5: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
6: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute. Na odlety v červnu a červenci.
5: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
7: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
8: Nepoznávám své známé v dálce.
7: Vidím to na žejdla.
9: Při čtení se mi mlží písmena.
7: Vidím to na žejdla.
10: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
7: Vidím to na žejdla.
11: Při řízení mám neostrý pohled.
12: Ale Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na alesžejdl.cz.
13: Jedna vydařená pomsta, hodně šampaňského a noc plná omylů. Národní divadlo Brno uvádí Strausova Netopíra. Přijďte se pobavit nejlepší operetou všech dob v novém nastudování režiséra Vojtěcha Oreniče pod taktovkou Ondreje Olose. Premiéra 12. června v Janáčkově divadle. Více na www.ndbrno.cz.
14: Už brzy Tiki Taka Live.
15: Veslavkou je u Brna v Zámecké zahradě.
14: Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický.
15: Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
16: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
17: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
18: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
19: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
20: Čerstvé jako z Kauflandu. Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
21: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
22: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc.
23: Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
24: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: Crazy Town na Krokodilo, jsme vaše rádio. No a zítra na Svobodňáku taky den policie. I o tom za malou chvíli. U nás na Krokodilo.
1: Právě.

0: Marquez, vayamos, compañeros. My víme, co se bude dít tento víkend v Brně. Bude to velké?
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Už pátek, celý den na náměstí Svobody, den policie. I s Rádiem Krokodýl, víc už mluvčí policie České republiky Brno Pavel Šváb.
2: Zveme zvláštní posluchače Rádia Krokodýl na den policie na náměstí Svobody. Jednak se tam setkají se svým známými moderátory z rádia, ale uvidí kromě toho, co každý rok, i něco navíc. Budou tam atraktivní disciplíny Mezinárodního policejního mistrovství speciálních pořádkových jednotek. Bude tam koncert hudby Hradní stráže a policie České republiky, kde zazní známé rokové a filmové melodie. Nemůžeme opomenout ani přísahu ve 14 hodin, kde slavnostně složí služební slib naši nováčci. No a celý den tam uvidí policejní techniku, jak historickou, tak současnou, moderní. Budou tam i kolegové ze zahraničí se svými vozy, takže si je mohou nakouknout i na to, jak vypadají auta v zahraničí a mohou si je prohlédnout.
0: Bude to velké. Pavel Šváb, mluvčí policie, o tom, co nás čeká už tento pátek.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
3: Nazdar, rockeři! Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
4: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
5: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
4: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
5: No přece od Klimastylu z Hodonína.
6: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
7: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
8: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla, člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
7: To bude lepší než hodina přírodopisu.
8: Proto pojedeme do Olympie Brno.
9: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
10: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
12: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
11: A proč?
12: Mrknout se na auto.
11: A proč?
13: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
14: A auto je od 4. května také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou Express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády. Těšíme se na vás v AAA Auto Brno Ivanovice.
15: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Lady Gaga, Poker Face, druhá hodina odpoledne jste s Krokodýlem. Čerstvé zprávy přináší Petra.
1: Hezké odpoledne a Češi patří k lídrům v online nakupování v Evropě, představ si to.
0: No, ani se nedivím, tě známe.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Představení Listování, jak se stát diktátorem, nabízí divadlo Redota ve 20.30. Drama Mariša uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Taneční představení Čo keby, nabízí Industra v areálu Nové zbrojovky v 19.30.
3: Rádio Krokodýl.
5: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
6: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
5: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
6: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
5: To chci.
6: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
7: Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do Moravského krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Promoravský kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 14. hodině David Guetta, Teddy Swims, Jimmy Cliff. A bude jedno dobrý kafe.
8: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Je tady 14. hodina.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na Jižní Moravě polojasná obloha, teploty kolem 17 stupňů. Zítra čekejte zataženo plus 17.
10: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Děti a studenti dnes v brněnském Vida Science centru ukázali vynálezy, na kterých v uplynulých měsících pracovali v pilotním ročníku mezinárodního vzdělávacího programu My Machine. K vidění tak byl například robot, který dováží jídlo v jídelně ke stolu, nebo kšiltovka měnící barvu. Češi patří k lídrům v online nakupování v Evropě. Podle nejnovějších dat marketingových agentur si na internetu častěji než v předchozích letech objednáváme potraviny, oblečení nebo elektroniku. Výrazně se změnil i způsob, jak nakupujeme. Z počítačů a notebooků jsme se přesunuli na mobilní telefony. K pravidelným online nákupům je podle agentur využívá až 70% z nás. 66-letá žena z amerického Michiganu si koupila loterijní tiket. Když ho po vylosování vložila do skeneru, stroj jí oznámil, ať se obrátí na kancelář loterie. Žena si myslela, že přístroj nefunguje, ve skutečnosti se však právě stala milionářkou. Za los zaplatila v přepočtu 105 korun, za peníze si plánuje koupit dům, auto a loď. Začíná fotbalové mistrovství světa 2026. Po večerním zahajovacím zápasu Mexika s Jihoafrickou republikou se představí i Češi. Zítra brzy ráno vyzve národní tým ve svém prvním utkání Jižní Koreu.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, kde jezdí.
11: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Komplikace čekejte v Brně v ulici Poříčí, kde na křižovatce s Heršpickou bouralo osobní auto s nákladním. Provoz je tam omezený. Na D1 je silný provoz nákladní dopravy a místy přerušovaná kolona mezi 150. kilometrem a Brnem ve směru od Prahy. Na D1 zpozorněte ještě na 206,5. kilometru směrem z Brna na Vyškov, kde bourala dvě osobní auta. Kolona se tam ale netvoří. A s kolonou počítejte ještě na příjezdu do Brna od Bratislavy po D2 od 3. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Zítra se chystá tady v Brně i festival Daruj krev pro dobrou věc. Je o tom za malou chvíli.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Paní Novotná jemně naznačuje manželovi, že bude mít narozeniny a mohl by se trochu vytáhnout. A co by to jako mělo být? Tak cokoliv zlatého. O narozeninách rozbalí balíček a tam zlaté stránky.

0: Ryan. Krokodýl, my pro vás máme tip.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: V centru Brna bude tento pátek už zítra probíhat akce pro dobrou věc, festival Daruj krev u Jošta z fakultní nemocnice Brno. I s Rádiem Krokodýl, ale víc už za organizátory Beatrix Křížová.
2: Tak bych vás pozvala za fakultní nemocnice Brno na festival Daruj krev Brno, který se uskuteční v pátek 12. června od 11. do 18. hodin u sochy Jošta na Moravském náměstí. Tady vám představíme to, jak je opravdu darování krve důležité právě pro naši nemocnici. Bude tam stánek transfuzního a tkáňového oddělení, kde si můžete nechat orientačně vyšetřit krevní skupinu nebo získáte nějaké bližší informace právě o darování krve a budete se moci také zapsat do Českého národního registru dárců dřeně. A součástí festivalu bude také sanitka zdravotnické záchranné služby, ve které budou probíhat ukázky první pomoci a resuscitace. Smyslem celého toho festivalu je upozornit na problematiku darování krve. V posledních letech dochází k poklesům právě počtu těch dárců. Tento festival má upozornit na význam dárcovství krve a na to, že krev má v medicíně nezastupitelné místo.
0: Krokodýl Beatrix Křížová z fakultní nemocnice Brno. Tak zítra u Jošta na Moraváku i s krokodýlem Tondou Kalou festival Daruj krev.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: 14 hodin 21 minut.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
4: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, YouTubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
9: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
8: A proč?
9: Mrknout se na auto.
8: A proč?
10: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku.
4: Vaše nejvěrnější rádio.

Kapitán Demon a Krokodýl. No a tento pátek velká jízda na bruslích, kolech a koloběžkách. Těšíme se na vás. Sraz je tady na ulici Talcovská, tady v Brně, v 19 hodin 30 minut. Tak nezapomeňte, vemte celou rodinu a půjdeme si zabruslit a zajezdíme si na kolech. Za hudebního doprovodu Krokodýla tento pátek.

0: Kamufláž, jdeme soutěžit o velké peníze.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: 105 300 korun za tajemný zvuk Radia Krokodýl. Zní takto, ptáme se, co to je. V tuto chvíli můžete volat studio 603 103 103, tipnouci na vyhrát velké peníze. Tak pojďme na telefon. Tady je Radio Krokodýl. Halo, kdo tam?
2: Ahoj, to je Roman.
0: Ahoj, Romane, odkud nám voláš?
2: Brna.
0: Jdeme tipovat, hádat, co to je?
2: Já bych typl, že to není vystřelovací nůž.
0: Uhum. Tedy zvuk vzniká podle tebe vystřelovacím nožem, jo?
2: Ano, vystřelovací, jo. Vystřelit a zase zaklapnout.
0: No, rozumíme ti. Vystřelovák, je to no, nebo není? Ani vystřelovák to není. Budeme navyšovat bank, děkujeme za tip. Měj se krásně.
2: Děkuju,
0: co to může být?
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 105 000 korun.
3: Tašky, folie i okapový systém máme, ale je to jediné, co potřebujete pro vaši novou střechu. Navštivte prodejny ProEx 2000, kde nakoupíte i veškeré příslušenství, jako vrtáky do dřeva i betonu, šrouby, řezné kotouče, kladiva, nářadí, hykoky, nýtovací kleště a mnoho dalšího. Vše pro vaši střechu pod jednou střechou. ProEx2000.cz.
1: Radio Krokodýl.
4: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
5: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
4: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
6: Pivnice Nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne, Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte hladince popřát, těšíme se na vás.
7: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
8: Daruj krev Brno. To je festival Fakultní nemocnice Brno na podporu dárcovství krve. V pátek 12. června u Jošta na vás od 11 hodin čekají stánky nemocničních pracovišť, kulturní program i gastrozážitky. Přijďte s námi podpořit dobrou věc.
9: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. The Sweet zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Speciální host Precedence. Vstupenky se slevou v síti Ticketportal jen do 30. června.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
13: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Milli Vanilli na krokodýlo. Vzpomínáš, Petro, na tuhletu kapelku?
1: Ano, to jsou ti zpěváci, co nespívali.
0: Co si dáme do zpráv?
1: A jak už od nás víte, tak v Brně se zítra koná festival Daruj krev Brno. Krokodýl bude samozřejmě u toho, tak i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Město Hrušovany nad Jivišovkou vás zve na hrušovanské slavnosti. V sobotu 13. června se můžete těšit na skvělé koncerty pod širým nebem. Nivničanka, skupina No Name, tenor David Uličník, Pavel Calta nebo kapela Vicomte. S kejklíři a komedianty se vrátíte do doby císaře pána. Budete mít možnost obdivovat obrazy místních umělců a po celou dobu pro vás budou kuchaři připravovat street food z celého světa. Vstupenky neřešte, stačí dorazit. Těšíme se na vás 13. června v Hrušovanech nad Jivišovkou.
3: Radio Krokodýl.
5: Světové hvězdy míří do Brna. Brněnská laťka letos slaví neskutečné 30. výročí a proto před Olympií Brno vypukne naprosto ojedinělá show světových výškařských hvězd s koncertem zpěvačky Leny a party show DJ Šafa. Přijďte podpořit s rádiem Krokodýl hvězdné výškařky a navíc si užít koncert Leny. Kdy a kde to zažijete? No přece ve čtvrtek 25. června od 17 hodin před nákupním centrem Olympia Brno. Vše o brněnské laťce hledej na www.brněnskalaťka.chybasport.cz.
6: Jisk, správně. Jisk otevřel novou prodejnu v Blansku na ulici Svitavská. Slevy až 75% platí do úterý 16. června. Jisk nabízí široký sortiment dekorací, nábytku, matrací, přikrývek, polštářů i dalšího vybavení pro domácnost.
7: Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 15. Jennifer Lopez. Stereophonic. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 15.
8: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo.
9: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska polojasno, teploty kolem 17 stupňů. Zítra se nám zatáhne obloha.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: U sochy Jošta na Moravském náměstí zítra bude festival Daruj krev Brno, který pořádá Fakultní nemocnice Brno, a to od 11 do 18 hodin. Akce se koná u příležitosti Světového dne dárců krve, který každoročně připadá na 14. června. Cílem je upozornit veřejnost na nezastupitelný význam dárcovství krve. Podchod, který propojuje novou halu Královopolského nádraží s nástupištěm, nově zdobí malby od umělců barvou proti šedi. Základem díla jsou podle autorů tři geometrické prvky v různých barvách a uskupeních, které zdůrazňují propojení minulosti a budoucnosti drážní dopravy.
3: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Jedinečnou příležitost nahlédnout do prostředí nemocnice jinak než z pozice pacienta, poznat její pracoviště, zdravotníky i moderní zdravotnické postupy nabízí zájemcům Den otevřených dveří v krajské nemocnici v Kyjově. Akce se odehraje v sobotu od 13 do 17 hodin. Automobilový jezdec Dominik Stříteský bude na nadcházející rally Hustopeče hájit vedení v mistrovství České republiky. Po dvou soutěžích má náskok 5 bodů na Filipa Mareše. Třetí je vítěz dvou předešlých ročníků jihomoravské rally Adam Březík. V pořadí 21. ročník odstartuje zítra odpoledne.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
10: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 je přerušovaná kolona převážně kamionů mezi Velkým Meziříčím a Brnem ve směru od Prahy. Na D1 u Brna na 192. kilometru směrem na Prahu bouralo osobní auto s nákladním. Kolona popojíždí od 201. kilometru. 3-kilometrová kolona je na D2 před Brnem, před nájezdem na D1. Kolonu čekejte také mezi Českou a Slůvkou na tahu z Brna na Svitavy. A na Brněnsku za Slůvkami směrem na Moravské Bránice havarovalo osobní auto do příkopu. Během vyprošťování tam počítejte s omezením. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

se tři chlapci na dvorku. Můj táta se nebojí divokých zvířat. Ha, to ten můj se nebojí ani duchů. A ten třetí, to já mám tátu nejstatečnějšího. Ten se nebojí ani mámy.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Vzích internet na Krokodýlu a my jdeme soutěžit.
1: Krokodýl na koupáku.
0: Je to tady, mám pro vás dvakrát rodinné vstupné na koupaliště Biotop Brno. Jich, tak volejte studio 603. Jinak rodinné vstupné zahrnuje dva dospělé, tedy a tři děti. Takže máte to dvakrát a můžete na koupák. Kdo si skočí do bazénu? Ahoj, Krokodýl.
2: Ahoj, Jirka, Jirko.
0: Jirko, nazdár. Tak odkud voláš?
2: Aktuálně volám z auta. Jsem překvapený, že jsem se dovolal. Je random.
0: Platil se poslech, jak říkáš, random, protože si skočíš do bazénu dvakrát celou rodinou, zdarma.
2: Tohle.
0: Počasí se potom bude vylepšovat, takže myslím si, že si užiješ tohleto léto na Biotopu Brně jihu. Tak Jirko, díky, že posloucháš v autě, vydrž na telefonu, ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
1: Krokodýl na koupáku. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do Moravského krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Promoravský kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz.
9: Jedna vydařená pomsta, hodně šampaňského a noc plná omylů. Národní divadlo Brno uvádí Strausova Netopíra. Přijďte se pobavit nejlepší operetou všech dob v novém nastudování režiséra Vojtěcha Oreniče pod taktovkou Ondreje Olose. Premiéra 12. června v Janáčkově divadle. Více na www.ndbrno.cz.
10: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
11: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
10: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
12: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
14: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
15: Tvůj pocit po projektu?
16: Jipi!
17: Jo!
15: Jé!
16: Jipi, jipi!
17: Jej!
15: Hornbach, s námi to zvládnete.
18: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
19: Je dobré mít se s kým probouzet.
20: To nejlepší po ránu.
21: Rádio, rádio, rádio Krokodýl.
4: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Kolorofobie. Krokodýl, hrajeme hit za hitem.
1: Bydlení s krokodýlem.
0: Teď už nám na aktuální otázky ohledně realitního trhu na Brněnsku odpovídá Petr Broža, oblastní ředitel Real Spektra. Dneska se ptáme, dá se v Brně vůbec ještě sehnat nové bydlení za rozumnou cenu a kousek od centra?
2: Ano, stále dá. I když výběr je samozřejmě omezenější než dříve. Ceny bytů v Brně dál rostou, jen ne tak rychle jako v předchozích letech. Za rozumnou volbu z naší nabídky považují například Urban Park nebo Rezidenci Krokus. Oba projekty jsou relativně blízko centra a nabízejí to, co dnešní trh opravdu oceňuje. Tedy úsporný provoz, dobře navržené dispozice a kvalitní materiály. Právě tyto parametry bývají zásadní i pro budoucí zhodnocení. Kdo chce bydlet ve vlastním, neměl by zbytečně otálet.
0: Děkujeme. Na aktuální otázky ohledně realitního trhu na Brněnsku nám odpovídal Petr Broža, oblastní ředitel Real Spektra.
1: Bydlení s krokodýlem. Každý všední den po 15. hodině rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
3: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
1: Hit za hitem.

0: Šetříme s krokodýlem.
1: Tip na levný benzín a naftu v Brně, dobře poslouchejte. Benzín 39,50, nafta 36,90, kde? Čerpací stanice Makro, Brno Tuřany, Kaštenová 50.
0: Šetříme s krokodýlem.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
8: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
9: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
10: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
9: A proč?
10: Mrknout se na auto.
9: A proč?
11: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
12: Prázdninové Brno, příměšťáky Bruno.
13: Jedinečné příměstské tábory v Bruno Family Parku si vaše děti zamilují. Bohatý program, tematická zaměření a zážitky každý den. brunofamilypark.cz.
14: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
15: Tvůj pocit po projektu?
16: Jipi!
17: Jé!
15: Jé!
16: Jipi, jipi!
15: Hornbach, s námi to zvládnete.
18: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
19: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku zvonařku 100 gramů za 19,90 a Billa Camembert v Billa klubu za 19,90. Billa, to dobré začíná u nás.
20: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
21: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Krokodýl se zpíváme o live. Krokodýl, trošku nám tady začalo pršet v Brně. Do studia dorazila Petra, budou čerstvé zprávy.
1: Hezké odpoledne a řidiče o víkendu čeká v Brně další dopravní omezení. Víc o tom za chvilku.
2: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
3: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
2: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
3: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
2: To chci.
3: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
7: Rádio Krokodýl.
8: Hrajeme vám hit za hitem.
0: U 16. hodině Taylor Swift. Unique 2. Bude Voxel. Je tady 16. hodina.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Bouřky tady v Brně, v následující hodince i na Planensku, tak s tím počítejte.
10: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
7: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
7: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Řidiče čeká o víkendu omezení dopravy kvůli přestavbě křížení dálnic D1 a D2. Kvůli pracím budou moci řidiči na D2 v místě křížení s D1 jezdit v každém směru pouze jedním pruhem. V sobotu a v neděli se navíc úplně uzavře Kaštanová ulice pod dálnicí D1. Nedostanou se tudy auta, cyklisté a ani chodci. Důvodem je osazování konstrukce pro nové mostní objekty. V brněnské zoo se první týden rozkoukávají dvě nové lední medvědice, které přicestovaly z Dánska. Návštěvníci je poprvé uvidí v sobotu, kdy zoo znovu otevře cestu, u které dříve hrozilo sesunutí svahu a byla zavřená. Právě po ní se lidé k medvědicím dostanou. Zoo v sobotu zároveň slavnostně otevře opravený a rozšířený výběh, ve kterém jsou lední medvědice umístěné. V Bratislavském národním ústavu dětských chorob podstoupila siamská dvojčata, která se narodila v úterý, první nezbytný operační zákrok. Lékaři sestrám zajistili průchodnost střev a vytvořili vývody. Zákrok podle lékařů proběhl podle plánu. Dotace tenisového Wimbledonu oproti loňsku vzroste o 20% na 64,2 milionu liber, tedy 1,8 miliardy korun. Vítězové dvouher obdrží 3,6 milionu liber, tedy 101 milionů korun. Loni to byly rovné 3 miliony liber.
7: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
11: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 u Brna na 192. kilometru směrem na Prahu překáží nehoda osobního auta s nákladním. Kolona popojíždí od 203. kilometru. Silný provoz kamionů je před Brnem na D1 od 141. kilometru ve směru od Prahy. Na Brněnsku na výjezdu s Kuřimi před odbočkou na hlavní tah na Svitavy v Blanenské ulici došlo ke srážce dvou osobních aut. Projíždí se tam jedním pruhem. Mezi Kuřimí a Lipůvkou se pak připravte na kolonu. Kolona je také před Slavkovem na hlavním tahu z Brna na Uherské Hradiště. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37
12: 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

Jirka s vámi i do těch kapek deště vám posíláme Oval City, Carrie Jepsen, potom brněnský Antec a kolega Petr Holík a Žanek Hlaváček. Pěkné odpoledne.

0: Krásný čtvrtek, krkolíláci všem, mimochodem i do Tvarožné, Petrovi Křížovi, Depešákovi a jdeme na Hantic za Džankem.
1: Na rádiu Krokodýl.
0: Žánek je taky Depešák, mimochodem krokodíláci dneska bonusový. Hantic připraven, čtvrty na pět pryč, zdraví vás Petr Nyn na cestu z práce. Připraveny mám dva vstupy na svátek řemesel v Kunštátě o tomto víkendu, takže uvidíte v areálu Panské zahrady kočárnictví, kolářství, bednářství, tesaře, sedláře, byčaře, řezbáře, kováře, umělecké rytce, bude to nádhera. Myslím, že to dneska je docela jednoduchý, takže kdo by chtěl vyhrát dva vstupy na svátky řemesel do Kunštátu, volá 603 103 103, protože Žanek je ready, krokodýláci. 603 103 103, zkusíme, dobré odpoledne. Tak zatím nikdo. Džanku, v tom případě zdar jak svíňa z Kroxny.
2: Zdar jak svíňa z Kroxny. Gomede, co to je, rola v Kénigu?
0: Ježíš, to je lehký. Kovářství nebo svátek řemesel v Kunštátě 13. 14. tato sobota, tato neděle. Kdo nám dá tu rolu? Tady je Petr, dobré odpoledne, halo.
3: No, tady je Laďa, dobrý Laďo, den.
0: Laďo, dobrý den, zdravíčko. Tak co je rola v Kéningu, Laďo?
3: Na draží v Karpolíden.
0: No nejde, samozřejmě, že, Džany?
2: Rola v Kéningu je blízko Semálu, nádraží v městské části Královopole. Tak se tam někdy podívejte a dneska mějte betelnéden.
0: Laďo, gratulace, máte to doma. Dva vstupy na svátek řemesel do Kunštátu. Máte čas sobota, neděle, aspoň chvilku?
3: No super, no určitě. Budeš karitě, tak půjdeme do
0: Uděláte si výlet. To není úplně muzeum, to je prostě v podstatě jakože na krásné volné ploše v areálu Panské zahrady a je to svátek řemesel a krásy ušlechtilých koní, takže to bude nejenom o starém mistrovství, ale taky krásných konících. Laďo, užijte si to, mějte se moc krásně a hezký víkend v Kunštátě. Nashledanou.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: 16 hodin 22,5 minuty krokodýláci a za chvíli žijeme len raz, z krokodýla bude ego.
4: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Krokodýlí zvuky, pravdě do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
5: Tašky, folie i okapový systém máme, ale je to jediné, co potřebujete pro vaši novou střechu. Navštivte prodejny ProEx 2000, kde nakoupíte i veškeré příslušenství, jako vrtáky do dřeva i betonu, šrouby, řezné kotouče, kladiva, nářadí, hykoky, nýtovací kleště a mnoho dalšího. Vše pro vaši střechu pod jednou střechou. ProEx2000.cz.
1: Radio Krokodýl.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Tvůj pocit po projektu?
8: Jipi!
9: Jipi!
7: Hornbach, s námi to zvládnete.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
13: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
2: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
3: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
4: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
5: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Je dobré mít dobré přátelé.
7: Vaše nejvěrnější rádio.
1: Stále s vámi.

0: Wave Your Flag, Krokodýláci, 16.42, stále hity, všechno víte první a máte i zdravého krokodýla právě teď.
1: Zdravý krokodýl. Na aktuální otázky ohledně tantrických masáží nám odpovídá Sylvie Zahradníková, profesionální masérka a koučka intimity. Jaké masáže nabízíte?
2: Nabízíme tantrické masáže pro muže i ženy, kde si může klient zvolit masérku či maséra. Jako další je tantrická masáž pro páry, která prohlubuje a obohacuje vztah, umožňuje páru objevovat nové rozměry intimity, citlivosti a respektu. Partneři leží vedle sebe a mají každý svého maséra. Další zajímavá je partnerská masáž, kdy jeden z partnerů masíruje společně s masérem nebo masérkou toho druhého.
3: Zastavte se na chvíli, vypněte svět kolem. Uvolnění těla i mysli, vědomý dotek a hluboká relaxace pro muže, ženy i páry. Individuální a diskrétní přístup, kde si dopřejete klid a rovnováhu. To jsou tantrické masáže Sisi. Objednávejte se na sisi-masáže.cz.
1: Rádio Krokodýl.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Tvůj pocit po projektu?
2: Jipi!
3: Jo!
1: Jé!
2: Jipi, jipi!
1: Hornbach, s námi to zvládnete.
4: Bezvafest, největší festival zábavy pro celou rodinu už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syriakary, Pokáč, Lollipops, Kaja a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
5: Za kolik bereš?
6: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
5: A proč ještě nejezdíš elektricky?
7: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní, a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
8: Pivnice Nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne. Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte hladince popřát. Těšíme se na vás.
9: A auto je od 4. května také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády. Těšíme se na vás v AAA Auto Brno Ivanovice.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Veľmi pekný štvrtok všetkým, ktorí sú za vodou. Príjemné odpoledne z Krokodí, len pretože my sme tady ve štatlu po dešti, ale s deštem je to teď ve Slavkovie, v Rousinovie, v Tišnovie a za chvilku to zase bude v Kuřimi, pak to zase dojde do Brna. Takže sme za vodou, ale zase ta voda ešte přijde, krokodíláci. Mějte nepromokavou náladu. Pátá za 3,5 minuty. Petro, o čem zprávy?
1: Hezké odpoledne. Na Slovensku bude možné získat řidičák na auto pouze s ukončeným základním vzděláním. I o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Představení Listování, jak se stát diktátorem, nabízí divadlo Redota ve 20.30. Drama Mariša uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Taneční představení Čo keby, nabízí Industra v areálu Nové zbrojovky v 19.30.
3: Rádio Krokodýl. Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
5: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně, na Veveřích v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Čtvrtek tak trochu s deštěm, ale jinak s krokodýlem. A s Ellie Goulding, 50 odstínů šedi si dáme. Bude Shani, Miluju tvůj úsměv, taky tělo. A vedle Evičky Farné taky bude Král popu. Teď je minuta do páté, krokodýláci. Dobré odpoledne.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No jo, sprchlo. Ono ještě zase sprchne, takže teď jsme někde kolem 20 stupňů ve štatlu, v Šepkovicích na 19 a Žďár má 18. Krokodýláci, pátek zatažený, přeháňkový a zítřejší maxima budou 18 stupňů na Moravě a 16 na Vysočině. A když se dívám do příštího týdne, tak to ochlazení, nebojte, to docela přejde a čekají nás tam tropické dny. Příští týden je to jistota, čtvrtek, pátek, sobota, 30 až 32 stupňů, tak se těšte.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je pět, hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ze staré osady by se mohlo stát nové centrum Židenic. Porota vybrala vítěze urbanistické soutěže na proměnu jednoho z nejrušnějších dopravních uzlů v Brně. Vítězný návrh počítá s náměstím, tržnicí i parkem. Rušné ulice Svatoplukova a Gajdošova by se podle autorů mohly proměnit v městskou třídu se stromořadími.
3: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
1: 130-metrová lávka přes řeku Moravu u Rohatce na Hodonínsku má stavební povolení od slovenské strany. Na to české však stále čeká. Pokud ho obec do konce června nezíská, nebude moci požádat o dotaci, která je vypsaná do půlky července. Na základě rozhodnutí parlamentu bude možné na Slovensku získat řidičák skupiny B pouze s ukončeným základním vzděláním. Ani přihlášení do autoškoly nebude možné bez ukončení základní školy. Podle slovenského ministerstva vnitra má nová podmínka motivovat ke vzdělání děti ze sociálně slabších rodin. Začíná fotbalové mistrovství světa 2026. Po večerním zahajovacím zápasu Mexika s Jihoafrickou republikou se představí i Češi. Zítra brzy ráno vyzve národní tým ve svém prvním utkání Jižní Koreu.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: My vyzveme tady ty kolony a vyzveme ty kapky a mraky a krokodýláci budeme v pohodě, když nám zrovna prší nebo ještě zaprší. A kde to zrovna moc nejede, nám poví Martina.
8: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Nesouvislá kolona převážně kamionů je na dálnici D1 mezi Velkým Meziříčím a Brnem ve směru od Prahy. Ve směru na Prahu je přerušovaná kolona u Brna mezi 202. a 190. kilometrem. Na 207. kilometru směrem od Brna na Vyškov došlo ke srážce dvou osobních aut. Kolona má skoro 4 kilometry. Na příjezdu do Brna z Pohořelic před nájezdem na D1 bouralo osobní auto s nákladním. Přerušovaná kolona má skoro 2 kilometry. 3-kilometrovou kolonu čekejte na D2 před Brnem a celý provoz zůstává mezi Kuřimí a Lipůvkou směrem z Brna na Svitavy. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

0: Hezké čtvrteční odpoledne všem krokodýláci, nejenom do kolon, s dobrou muzikou, pohodu, dobrou náladu a pak pokud už jste s dětičkama, ať si taky užijete. Mimochodem, dneska je takový trošku deštivější, horší počasí, ale zlepší se to a bude to na výlety. Děcka, kam jezdíte na výlet nejradši a nejčastěji?
1: Já třeba jezdím s mámkou na Baden.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Krokodýlovo farná tělo, tělo a zlatíčka naše.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Hezký čtvrtek, i když je někde docela dost intenzivně deštivý, krokodýláci, dívám se právě na radar a myslím, že už je to za Slavkovem, že to jde přes Svatobořice, Dubňany, Holíč, Hodonín, Skalicu, no tam mám teď chvéstá. Docela dost, krokodýláci. No, a než to přijde zase na Brno, tak to bude nějakou chvilku trvat a my si skočíme za zlatíčkama na Lesnou do školičky, budeme se ptát, protože dneska prší, v sobotu bude, v neděli přeháňky, v pondělí přeháňky, v úterý už bude zataženo a pak to začne se lepšit a příští čtvrtek 30, pátek 31, v sobotu 32, i když můžou být bouřky při tom tropickým dni. A my se ptáme děcka, kam nejradši jezdíte nebo chodíte na výlety.
2: My chodíme vždycky do parku na kolo s Báchou. Na hřiště.
3: K moři.
4: Do Itálie.
5: My jdeme vždycky před barák na kolo.
6: Na chatu.
7: K babičce na chaloupku.
8: Do zoologické.
9: My jezdíme někdy parínkem nebo vláčkem.
10: Já třeba jezdím s mamkou na bazén.
0: To děláš moc dobře s mamkou, s taťkou, hlavně, že vám to krásně funguje, krokodýláci. Zdravíme dolů na frekvenci 95.4 FM, protože Kyjov, Svatobořice, Dubňany, Hodonín, Holíč, Rohatec, Skalica, tam prší jak svině právě teď, krokodýláci. A je to vlastně už i u Lanžota, Gbely. A pomaličku to jde směr Uherské Hradiště. Takže krokodýláci, dobrou náladu s dobrou muzikou bude Kesha TikTok, je 5.23, dobré odpoledne.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýlí zvuky, pravý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
11: Co tato pájka spojí, ty nerozděluj. Ano, pájecí potřeby nyní v ProEx 2000. Páječky, plynové kartuše, cín, hadice, pájecí kladívka, letovací vody, to vše zakoupíte už nyní v prodejnách ProEx 2000, kde vám také rádi poradíme s výběrem. Pájky a veškeré příslušenství u ProEx 2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
12: Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do Moravského krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Promoravský kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz.
13: Jisk, správně. Jisk otevřel novou prodejnu v Blansku na ulici Svitavská. Slevy až 75% platí do úterý 16. června. Jisk nabízí široký sortiment dekorací, nábytku, matrací, přikrývek, polštářů i dalšího vybavení pro domácnost.
14: Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
16: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
15: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
17: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
18: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
19: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
19: A proč?
4: Mrknout se na auto.
19: A proč?
6: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
20: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
21: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vy.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marian a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Je dobré mít parťáka při práci.
4: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave,

0: dneska je mimo. Tak těch čísel tam máme hodně, někteří krokodiláci, ale je to jenom číslo. Nebudem z toho dělat velkou vědu. 17 hodin 35 minut dohrál Xindl X a my zdravíme do škol, kde omezujete mobilní telefony. Pojďme si poslechnout, jaké další škole se k tomuto povedlo připojit.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jsem ředitelka Ivana Milichárková, pracuji na základní škole Brno, Hrádské náměstí 13. Během výuky mají žáci telefony v aktovce. V těch hodinách si mohou telefony použít s povolením učitele. O přestávkách by měly být mobily také uložené u žáků v aktovce, nicméně jsou povolené na použití. Podívat se do systému našeho informačního, nesmí používat telefony pro sociální sítě nebo pro hraní her.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Katy Perry, Hot and Cold, před náma je víkend krokodiláci a bude spanělá jízda tahačů.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: No a teď tip krokodýla, protože tento pátek a sobota bude na brněnském výstavišti ohromná. Transport show, nablízkané treky, nebo traky a nejnovější autobusy, vstup zdarma. To není všechno, poprvé Brnem projede spanělá jízda tahačů s rádiem Krokodýl, ale víc už za pořadatele transport show Vojtěch Máša. Co nás, Vojto, čeká? Dobrý den.
3: Poprvé v Brně uvidíte i spanělou jízdu kamionu, jsou to tahače krásné, které v pátek vyjedou z brněnského výstaviště v 17.45 hodin. V 18 hodin přijedou na náměstí Svobody. Je to ve spolupráci s rádiem Krokodýl, jsme za to rádi. Budou hodinu se fotit, uvidíte nádhernou show na náměstí Svobody. V sobotu vyjede zase spanělá jízda tahačů kamionu. Prostě uvidíte všechny v 13.45 z brněnského výstaviště. Opět přijedou ve 14 hodin na náměstí Svobody. Jsou tam do 15, vrací se zpátky a pokračujeme zase dalším obrovským programem pro všechny rodiny a děti.
0: Říká Vojta Máša, transport show na brněnské výstavišti, takže zdarec kamionáci, spanilá jízda tahačů kamionů dvakrát, zítra v 18 hodin Svoboďák, v sobotu ve 14 hodin náměstí Svobody a bude to pecka.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
4: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
5: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
4: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru?
5: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
4: To chci.
5: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
6: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
7: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
8: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
9: Jedna vydařená pomsta, hodně šampaňského a noc plná omylů. Národní divadlo Brno uvádí Strausova Netopíra. Přijďte se pobavit nejlepší operetou všech dob v novém nastudování režiséra Vojtěcha Oreniče pod taktovkou Ondreje Olose. Premiéra 12. června v Janáčkově divadle. Více na www.ndbrno.cz.
10: Daruj krev Brno. To je festival Fakultní nemocnice Brno na podporu dárcovství krve. V pátek 12. června u Jošta na vás od 11 hodin čekají stánky nemocničních pracovišť, kulturní program i gastrozážitky. Přijďte s námi podpořit dobrou věc.
11: Už brzy Tiki Taka Live.
12: Ve Slavkově u Brna v Zámecké zahradě.
13: Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický.
14: Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
15: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
16: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
17: Čerstvé jako z Kauflandu.
18: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
19: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Tvůj pocit po projektu?
2: Jipi!
7: Jo!
10: Jé!
2: Jipi, jipi!
10: Hornbach, s námi to zvládnete.
20: tati, ETF je teď nejlepší věc.
21: Aha.
20: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
21: A co SSB?
20: SSB? Co je SSB?
21: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
20: A to je nějaká nová investice?
21: To je stavební spoření od Buřinky.
20: Aha, a kde se to dá stáhnout?
21: No normálně v Georgii.
22: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
23: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Všechno nebo nic. Eva Farná Krokolí, lízda tahačů na blejskanejch traků, připravená na zítra, na sobotu, a teď je připravená na zprávy Petra za minutu 6.
1: Hezké odpoledne, o sochy Jošta se zítra bude konat festival Daruj krev v Brno, i o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Město Hrušovany nad Jivišovkou vás zve na hrušovanské slavnosti. V sobotu 13. června se můžete těšit na skvělé koncerty pod širým nebem. Nivničanka, skupina No Name, tenor David Uličník, Pavel Calta nebo kapela Vicomte. Skejklíři a komedianty se vrátíte do doby císaře pána. Budete mít možnost obdivovat obrazy místních umělců a po celou dobu pro vás budou kuchaři připravovat street food z celého světa. Vstupenky neřešte, stačí dorazit. Těšíme se na vás 13. června v Hrušovanech nad Jivišovkou.
3: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
5: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
6: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla, člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
5: To bude lepší než hodina přírodopisu.
6: Proto pojedeme do Olympie Brno.
7: Za kolik bereš?
8: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
7: A proč ještě nejezdíš elektricky?
9: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní, a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Krokodýl, stále hity právě teď, 1:06 přesně, a bude vaka vaka. Shakira, This Time for Africa, do Fine Fabriky, do Slatiny. Kamrat I Believe připraven a budou motýly.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Hodin 18 stupňů, ve štatlu 19, zatímco Zdeňa v Šepkovicách monitoruje docela pěknou Dioru, kterou vyhrabala Renda, jeho fenka psí, takže zdravíme. Moc pěkná práce, a 16 stupňů kousek od Třebíče. Až Ďár je někde 15 až 16 stupňů. Takže děkujeme. Zítra pátek, oblačný, zatažený, s přeháňkami, odpolední maxima na Moravě 18, na Vysočině 16 stupňů.
11: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: U sochy Jošta na Moravském náměstí zítra bude festival Daruj krev Brno, který pořádá Fakultní nemocnice Brno, a to od 11 do 18 hodin. Akce se koná u příležitosti Světového dne dárců krve, který každoročně připadá na 14. června. Cílem je upozornit veřejnost na nezastupitelný význam dárcovství krve. Podchod, který propojuje novou halu Královopolského nádraží s nástupištěm, nově zdobí malby od umělců barvou proti šedi. Základem díla jsou podle autorů tři geometrické prvky v různých barvách a uskupeních, které zdůrazňují propojení minulosti a budoucnosti drážní dopravy.
3: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Jedinečnou příležitost nahlédnout do prostředí nemocnice jinak než z pozice pacienta, poznat její pracoviště, zdravotníky i moderní zdravotnické postupy, nabízí zájemcům Den otevřených dveří v krajské nemocnici v Kyjově. Akce se odehraje v sobotu od 13 do 17 hodin. Automobilový jezdec Dominik Stříteský bude na nadcházející rally Hustopeče hájit vedení v mistrovství České republiky. Po dvou soutěžích má náskok 5 bodů na Filipa Mareše. Třetí je vítěz dvou předešlých ročníků jihomoravské rally Adam Březík. V pořadí 21. ročník odstartuje zítra odpoledne.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Čtvrtek na silnicích docela hustý, Lenko.
12: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte pomalý provoz a přerušované kolony, hlavně kamionů. Mezi 168 a 196 km osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova na 207 km probíhá odklízení nehody, do kolony se brzdí na 201 km. V návaznosti na to je ucpaná silnice 50 před nájezdem na dálnici D1 na 203 km. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je kolona od 2. kilometru. A na Brněnsku v Ostopovicích v ulici Boženy Němcové probíhá vyproštění nákladního auta z příkopu, počítejte s omezením provozu. To Rádio Krokodýl, Global Assistant, Lenka Roštoková.
10: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dobré pozdní odpoledne všem krokodýláci na Moravu, Vysočinu, k Třebíči, Břeclavi a jeho Hodoninu. Zdraví Petr Holík. A protože nás čeká pátek, den s policií, taky velká cyklojízda Brnem, dáme si k tomu podrobnosti a teď taky senioritu.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.
1: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Mandraže, motýly, do břicha, krokodýláci a zítra velká akce.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Čeká nás pátek a v pátek bude celý den na náměstí Svobody dnem policie. Víc už k tomu mluvčí policie České republiky Brno, Pavel Šváb. Pavle, tak co tam pro nás máte? Dobrý den.
3: Zveme zvláštní posluchače Rádia Krokodýl na den policie na náměstí Svobody. Jednak se tam setkají se svým známými moderátory z rádia, ale uvidí kromě toho, co každý rok, i něco navíc. Budou tam atraktivní disciplíny mezinárodního policejního mistrovství speciálních pořádkových jednotek. Bude tam koncert hudby herní stráže a policie České republiky, kde zazní známé rokové a filmové melodie. Nemůžeme opomenout ani přísahu ve 14 hodin, kde slavnostně složí služební slib naší nováčci. No a celý den tam uvidí policejní techniku, jak historickou, tak současnou, moderní. Budou tam i kolegové ze zahraničí se svými vozy, takže si je mohou nakouknout i na to, jak vypadají auta v zahraničí a mohou si je prohlédnout. No a v sobotu se všichni těšíme, že se potkáme na Pánské Lýše, kde od 9 hodin probíhá mezinárodní policejní mistrovství v jezdectví. A tam už je klasický program, jednak skokové derby dopoledne, odpoledne potom speciální policejní parkour a spousta doprovodného programu, jak pro děti, tak i pro dospělé.
0: Zve vás na Den policie i s rádiem Krokodýl mluvčí Pavel Šváb. Děkujeme krásně. Pátek, zítra celý den, svoboďák, Den policie a taky kolega Tonda Kala i s rádiem Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Bydlení s Krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s Krokodýlem.
4: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Prázdninové Brno, příměšťáky Bruno.
7: Jedinečné příměstské tábory v Bruno Family Parku si vaše děti zamilují. Bohatý program, tematická zaměření a zážitky každý den. brunofamilypark.cz.
8: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
9: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
10: Nepoznávám své známé v dálce.
9: Vidím to na žejdla.
11: Při čtení se mi mlží písmena.
9: Vidím to na žejdla.
12: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
9: Vidím to na žejdla.
13: Při řízení mám neostrý pohled.
14: Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
15: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
16: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
17: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
16: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
17: Co si vezmu na sebe?
16: Zalando.
9: Je dobré.

Ke kafi, na pohodu, k žehlení. Možná i v Kanicích teďka Andrejka žehlí s krokodýlem, říká, že to je její oblíbená odpolední činnost jako kamarádek. Tak holky, doufám, že vám to ubývá to prádlo, že se vám to hezky skládá na hromádku a tady máme nejenom k žehlení a prknu Lady Gaga Alejandro. A za půl hodiny už s Jirkou písničky na přání Radia Krokodýl. Pohodový čtvrteční podvečer všem s krokodýlem.

0: Jo, život krokodýláci. S naším rádiem je to hnedka veselější. Co říkáte?
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Zvláště, když budeme v pohybu, budeme vyrábět ty endorfíny, krokodýláci. Už zítra, neboli pátek, velká jízda Brnem na kolech, bruslích, koloběžkách, longboardech i jednokolkách za hudebního doprovodu Rádia Krokodýl. Já myslím, že Bikeros z Líšně, Michael už je na to připravený. Startujeme zítra z ulice Tkalcovská, to je ve Štatlu, v centru, kousek od Célu. Projedeme labyrintem starých Židenic a poté projedeme celé Černovice až na Fámněrovo náměstí a odtud se budeme vracet jinou cestou opět na místo startu nad Tkalcovskou. Tak vezměte kámoše, dobrou náladu, přijďte si užít pohodový večer v pohybu. Těšíme se na vás. Sraz zítra, tedy pátek, 19.30 u Alberta ulici Tkalcovská. Jede s váma Krokodýla Jirka.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Petr Holík. Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
8: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. The Sweet zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna.
10: Speciální host Precedence.
9: Vstupenky se slevou v síti Ticketportál jen do 30. června.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
12: Už brzy Tiki Taka Live.
13: Veslavkou je u Brna v Zámecké zahradě.
12: Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický.
13: Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
14: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Mekiadavič Birka, nejsi sám, protože máš krokodýla. Za minutu 19. a po 19. písničky na přání s Jirkou na krokodýlu. Těšte se.
1: Za kolik bereš?
2: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
1: A proč ještě nejezdíš elektricky?
3: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní, a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopala z Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopala z Brno. Jízda, která vás bude bavit.
4: Tradiční akce pro celou rodinu. Kunštátský svátek řemesel a ušlechtilé krásy koní nabízí i letos bohatý a zajímavý program. Můžete se těšit na koně ve volnosti, zápřah dvojspřeží i čtyřspřeží, výcvik kyrysníků, práci s lasem, taneční vystoupení, ale také na tradiční jarmark, dětské dílničky a spoustu dalších atrakcí. Kunštátský svátek řemesel se koná již tuto sobotu a neděli v Panské zahradě v Kunštátě.
5: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Sedmá právě odběla krokodýláci bude Armin van Buuren. A pak budete krokodýláci samozřejmě moci vybírat taky vy.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: This is what it feels like. Na co máte teďka feeling? Chuť, náladu, na kafe, na odpočinek, na pokec? Nebo ještě stále práce? Ať to utíká, ať je pohoda. 19 hodin, 19 stupňů Brno, Šepkovice 16, Žďár 15, před náma pátek bude lehce zatažený, trošku přeháňkový, odpolední maxima podobně jako dneska. Na Moravě 18, na Vysočině 16 stupňů. A tohle jsou hlavní události dnešního dne.
5: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
6: Bohunická nemocnice hlásí kritický nedostatek krve krevní skupiny 0 Rh negativní. Na oddělení popálenin přitom leží pacient, který akutně potřebuje transfuzní přípravky právě této krevní skupiny. Řidiče čeká o víkendu omezení dopravy kvůli přestavbě křížení dálnic D1 a D2. Kvůli pracím budou moci řidiči na D2 v místě křížení s D1 jezdit v každém směru pouze jedním pruhem. O víkendu se navíc úplně uzavře Kaštanová ulice pod dálnicí D1. V Kříčkově ulici v Hodoníně je nový barevný přechod. Namaloval ho street artový umělec Jakub Karlík. Vedení města si od něj slibuje oživení místa i větší bezpečnost pro chodce.
5: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis rádia Krokodýl.
0: Pohodu za volanty, krokodýláci, společně s Lenkou stále víme, kde jsou problémy.
7: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte pomalý provoz a přerušované kolony, hlavně kamionů mezi 176. a 196. kilometrem. Osobní auta zastavují jen místy. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova na 207. kilometru už nehoda nepřekáží a kolona se rozjela. Na Brněnsku mezi Ivančicemi a Modřicemi před Silůvkami vyšetřuje policie nehodu dvou nákladních aut, doprava tam zpomaluje. V Brně na Palackého třídě u křížení s Berkovou bourala dvě osobní auta. A nehodu policie vyšetřuje také na Brněnsku v Podolí, v Podolské ulici. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Senka Ruštuková.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Lenka na silnici, rádio na polici, doufám, že vám z toho děláme stále radost naší muzikou. Připraven je Armin van Buuren. Krásný večer všem s krokodýlem a zvláště pak Brunovi k jeho dnešnímu svátku.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

Armin van Buuren, Jirka s vámi, střídám kolegu Peťana a teď vy nás střídáte. Tady náš interaktivní pořad je ty na přání, můžete volat studio 603 103 103 Krokodýl, hity na přání, začínáme.

0: přání.
1: Je to na přání. Krokodýl, hrajeme podle vás, tak kdo pak se dovolal? Haló?
2: Nazdar, tady Martin Bolťák, opět dávám sérii, že budu první, který se dovolá.
1: Tak my tě vítáme tady u nás na Krokodýlu. Komu zahraješ, povídej.
2: Zahráli bychom Petrovi Holíkovi do auta, tobě do studia, Oťasovi ze Survivora, že vyhrál, což jsme nikdo nevěřili, ale podařilo se. A všem, co mě znají a občas za mnou zavítají na Pekarskou 41 do obchůdku.
1: No tak jo. Tak dáme si Birdie, People Help People.
2: Ano.
1: Na zvednutí nálady i tobě do auta. Měj se krásně, jo.
2: Ano, ano.
1: Čau.
2: Buďme na sebe hodní. Zatím.
0: Radio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 6.

0: A je to na přání, jsme k roku díl. Tohle je vaše rádio, díky, že posloucháte. Pojďme opět na telefon, kdo pak se dovolal, haló?
1: Ela Hruba z Dačic.
0: Ahoj, Elinko, tak komu zahraješ, povídej.
1: Gymnastka Dačice, moje kamarádce Zoje a Justě.
0: Ty vybíráš takový svěží song, co to bude?
1: Beauty and Beat.
0: Už to letí, Justin Bieber, ahoj.
1: Ahoj.
0: 603, 103, 103. Hity na přání. Hrajeme podle vás. Jsme krokodýl. Hrajeme na celé Brno, celou jižní Moravu.

0: přání.
1: Pěty na přání, tohle vaše rádio. Tak teď volá Alex Hodonína. Alex, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny.
1: Nazdar, tak komu zahraješ? Povídej.
2: Tak já bych chtěla pro kamarádku, ona je teď doma, nudí se, vím, že poslouchá Krokodýla a je jí smutno, že tam nemá svého Františka, zahradníčka, ne zahradníčka, zahradník, tak, jako profese, skoro.
1: Taky zvedeme
2: náladu. Tak má něco trošku veselého, že to je pěkná písnička. Jestli se líbí tobě, Jennifer, tak samozřejmě i tobě, Jiříčku.
1: Yeah.
2: A Peťovi Holíkovi, který právě domluvil. No a vy jste taková správná boxovací dvojka, tak doufám, že tam o to křeslo neperete.
1: Nepereme, Peťan už je na cestě domů a my ti hrajeme, ahoj.
2: Děkuju, hezký večer,
1: zdravíme,
2: ahoj.
1: Hodonín 603 103 103. Volejte Krokodýla, vybírejte, hrajeme podle vás.

0: Z Hodonína zpátky do Brna, Janča z Řečkovic na telefonu, ahoj.
1: Ahoj.
0: Nazdar, Jančo, tak pojďme někoho pozdravit, koho bys ráda pozdravila?
1: Pozdravila mě milence, který mě dneska navštívil.
0: Tak ho pozdravíme a zahrajeme mu něco na pohodu. Co mu skážeš?
1: Já mu chci skázat, aby dneska přišel znova.
0: Tak jo, tak ať si to užiješ a my ti k tomu hrajeme. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Krokodýl, hity na přání, pěkný večer, Brno, Jižní Moravo.

0: let her go. Passenger a krokodilo. Vitek na přání za okamžik pokračujeme.
1: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
2: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute na odlety v červnu a červenci.
1: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
3: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, youtubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.
4: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně, na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
5: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Five Memories. No a Vlaďka mi tady píše, že máme zahrát všem, co se těší na zítřejší inline jízdu. Sraz u Albertu na Cejlu, ulice Tkalcovská, tam se potkáme, no a vyrazíme. Zítra v 19.30 je tam sraz, tak se zastavte. No a do toho vám hrajeme, hit za hitem. Krokodýl.

Robin Schulz Kiddon, kroku Dion, tady jsou hity na přání. Nechte si chutit na naše hudební meníčko. Pro čtvrteční večer možná se už tak trošku ladíte na víkend. Věřím, že ten bude stát za to. Tak doufáme, že ho prožijete i ve společnosti Krokodýla, protože zítra chystáme živé vysílání Rádia Krokodýl přímo do Jošta, kde bude probíhat festival Daruj krev. No a chystá se taky Den policie přímo na náměstí Svobody, kde už bude taky kolega Tonda Kala. Bude to hodně, my se na vás těšíme, jsme Krokodýl.

0: rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
1: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
2: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
1: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
4: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
5: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
6: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
7: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

zas a zas. Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará.

0: do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráme.
1: No, občas něco střihnu, pak do toho pořádně praštím a nebo něco utáhnu. Ale s kvalitním nářadím to jde raz dva. Pro X 2000. Klempířské vybavení, akunářadí, zkrátka veškeré potřebné nářadí nejen pro vaši střechu. Vybírejte z naší široké nabídky nářadí. Pro X 2000.cz.
2: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Nové Brno, příměšťáky Bruno.
1: Jedinečné příměstské tábory v Bruno Family Parku si vaše děti zamilují. Bohatý program, tematická zaměření a zážitky každý den. brunofamilypark.cz.
2: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
3: Britská glamrocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. The Sweet zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna.
4: Speciální host Precedence.
3: Vstupenky se slevou v síti Ticketportál jen do 30. června.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Tradiční akce pro celou rodinu. Kunštátský svátek řemesel a ušlechtilé krásy koní nabízí i letos bohatý a zajímavý program. Můžete se těšit na koně ve volnosti, zápřah dvojspřeží i čtyřspřeží, výcvik kyrisníků, práci s lasem, taneční vystoupení, ale také na tradiční jarmark, dětské dílničky a spoustu dalších atrakcí. Kunštátský svátek řemesel se koná již tuto sobotu a neděli v Panské zahradě v Kunštátě.
7: Hit za hitem.
8: Radio Krokodýl.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Bezva Fest. Největší festival zábavy pro celou rodinu už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syriakary, Pokáč, Lollipops, Kaja a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
1: Krokodýl stále s vámi, Jarek přeje krásný poslech. Dneska svátek má Bruno a také Barnabáš, takže přejeme všechno krásné. Užijte si svátek i další hit, my ho pro vás máme. Tady

Pranostika dnešního dne praví o svatém Barnabáši, bouřky často straší, což nás straší samozřejmě v těchto dnech. Tak doufám, že pokud se nikam vydáte, nezmoknete a užijete si v suchu, v klidu a pohodě další hety u nás na Krokodýlu.

0: Miluju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Krokodýl je rádio, které pomáhá a pomáháme i vám, kteří píšete na pomoc@krokodil.cz. Víte o někom, kdo by naši případnou společnou pomoc potřeboval? Neváhejte a napište na pomoc@krokodil.cz. Krokodýl je rádio, které pomáhá a vám všem, co pomáháte, pošleme další hit. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Pohodovou noc, hnaveně krokodýle, s vámi Jarek, spousty z vás stále na cestách, tak řidičky, řidiči, pohodu, dobrou náladu. Ať už jedete po městě Brně nebo ostatních silnicích Jihomoravského kraje, zdravíme i na D1, D2 i na Vysočinu. Všude, kde nás ladíte, tam vám pošleme za volant právě další hit z krokodýla.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Krokodýlem si užíváme hit za hitem. Jarek Hemala vám všem přeje krásný poslech, pohodu a dobrou náladu. No a nezapomeňte, že my pro vás máme balík peněz. Ano, a to v soutěži Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Chtěli byste peníze získat hned zítra ráno, budete mít šanci ode mě, teď ale šance vychutnat ten největší hudební výběr. Tak přeji pohodovou noc.

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále se

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubít.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

Na vlně Krokodýla asi užíváme hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech. Šalinový tunel na Kamech je poražený, dělníci se pustí do pokládky kolejí, i to probereme. Ano, tunel mezi Bystrcí a Žebětínem je poražený a stavba tramvajové trati na Kamechy se tak posouvá do další fáze. Dělníci zvládli klíčových 320 metrů dlouhý podzemní úsek za 115 dní ražby. Teď se přesunou k pokládce kolejí. Šaliny tak pak můžou samozřejmě začít jezdit na konci příštího roku.

ביט, נגלי שם. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Velké díky patří zachráncům, kteří se obětují a pomohou. A jeden takový případ máme. Zachránil život nejenom řidiči, i spolujezdkyni a stateční muž pomáhal při havárii u Bučovic. Ano, na Vyškovsku došlo v polovině dubna k vážné havárii. Osobní auto potkalo kamion a skončilo mimo vozovku. Ve vraku kabin zůstali zaklínění dva cestující. Na místě zastavil profesionální řidič, který si poradil s masivním krvácením zraněného řidiče a samozřejmě pomáhal. Gentleman silnic je tady další, za toto skvělé jednání si zaslouží určitě hit od nás Krokodýla.

znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh

schůlím, jak do Plzeň. Mám lísky na snění, co vynesou mění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.